she's a Gemini. She's a Gemini.

0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančikováč, jen tady to je. Tam možná soka je ze Brančikováč. Dorky to ta DJ diskotékař z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Brančikováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, čo je důležité, že zpěvá a rapuje Hozie Sobolevský.

a tolik nemožné, jak to, že jsem 24/7 na nože s fakírem. Čtu z každý svojí chyby jako z knihy a to ví, že to není dvakrát super čtení. Tak je mi nádherný.

anarchie.

0: když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hermann.cz.
3: Hermann. Jistota na celý život.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Music.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Rej, Ama a Absolutely.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Kdyby byli stěhováci, jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
13: Změnili jste adresu,
14: stěhujte se bez stresu.
12: Naše rada zní:
15: Stěhování Krbec všechno zařídí.
16: stěhovanikrbec.cz.
17: Stěhovací a vyklízecí služby.
18: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
19: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
18: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
19: A můžete využít i výhodné financování.
18: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Diamond Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
6: Tohle je Express FM. That's what you're coming for.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Starosta Ralska za ANO prodal atraktivní pozemky města, od kupujícího pak levně získal byty a domy pro sebe i rodinu. Starosta z ANO prodal tedy od kupujícího pak levně získal byty za 250 tisíc korun. Soud v ruském městě Penza poslal blogera Stanislava Morozova na 14 dní do vězení za to, že o víkendu na volebním lístku vulgárně označil ruského prezidenta Vladimíra Putina. Česká boxerka Stella Blažková získá medaile na mistrovství Evropy. Po včerejším vítězství 3-2 nad Polkou Koterskou postoupila 20-letá reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kilo a má jistý minimálně bronz. Poměrně slunečno bude dnešní počasí, bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, na východě se ojediněle vyskytnou přehánky a teploty budou kolem 16 až 20 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Krásné středeční ráno, to nám to ale letí tenhle ten týden. Ale musím teda říct, že opět ráno bylo chladné.
1: Jo, jo.
2: Já už jsem měla plachtičku na nohy, já už jsem normálně vyměkla, přiznávám se, uznávám.
1: Ale není se co divit a nikdo se na tebe nemůže zlobit a v podstatě spousta těch, kteří se plachtičku nevzali, můžou jenom závidět.
2: No a určitě jste litovali, že jo? Štípalo vás to do kolen, do stehen a možná i do ramen. Jo, jo, jo, ha, ha, ha. My už jsme tady ale s Vaškem v teple našeho studia. Startujeme Express ráno, přeji vám krásný den. Bertám obzvlášť, protože Berty mají dneska svátek. Tak si k tomu dáme rovnou výborný song Pharrell Williams a Happy.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Carletta, Sophie Tucker, Manhattan.
1: Manhattan.
2: Manhattan.
1: Manhattan.
0: Hele, já myslím, že těm Swifties si babu tak trochu jako křivdila.
1: Jo.
0: My jsme se tady dělali srandu z toho, že umí číst mezi řádky a ono nakonec tady to byla víceméně ty náznaky, které se objevily od Taylor Swift, se nakonec ukázaly, že nejsou liché, ale že jsou skutečně pravé.
1: To jo, ale byly úplně mimo.
0: No ale že se něco bude dít, tak to je jasný,
1: no,
0: že to jako odhalili.
1: Že se něco bude dít, to jo, ale vůbec neodhalili přesně co, to
0: takže
1: se vůbec netrefili.
0: Pojďme to našim posluchačům říct, co je nového. Ono se totiž u Taylor Swift na několik hodin zablokovali její webovky a nakonec tedy se ukázalo, že bude nová muzika a to už tento týden.
1: Bude nová muzika už tento týden, většina těch luštitelů se zaobírala tím, že ano, jak už jsem říkala, zbývá Taylor Swift vydat jedno, teoreticky dvě ještě alba v té Taylor's version, takže to luštění se vlastně týkalo hlavně toho. Nakonec se ale ukázalo, že Taylor Swift už 7 měsíců týzuje úplně něco jiného a to je teda novej song, který dorazí tenhle týden, jmenuje se Patient Zero.
0: Ano.
1: Nakonec se teda v těch luštitelských záležitostech, ještě jsem viděla jako teďko zpětně nějaký ukázky, protože ona třeba na tom svém profilu tam používá vlastně, protože to Patient Zero se píše přesně tak, že ona jakoby, sice tam je to zero, ale místo očka na konci je nula. Ona teď i v těch textech na sociálních sítích používá ne nuly, ale takový ty, jakože máš úplně takovou tu kostičku a v tom je ta jako nula, nepoužívá jenom písmenka. Do toho teda teď se zase vytáhly nějaký videoklipy, kde oni ukazují 4 nuly, další nějaký zase, ještě nějaký jakože patient encore. Do toho ano, teď už lidi přišli i s tím, že zjistili, že když jsme tady luštili minule ty slova, co ona řekla v tom Emmy videu, takže vlastně každý třetí písmenko, když dáš, takže to dá to encore navíc. No hele, teď je po bitvě každý generál, když už vědí, co mají jako vyluštit, tak už jsem toho zase včera viděla jako XY. Můžete si samozřejmě už teď, nebo už bude možná už vyprodáno, ale třeba se vám ještě podaří předobjednat si samozřejmě singlový vinyl a CDčko. Taylor Swift pravděpodobně potřebuje na dárky, protože se nám blíží Vánoce a penízku je málo. Jaký to bude? Hele, nevím. Samozřejmě všichni jsou hodně zvědaví, jestli to bude opravdu ještě nějaký jako přídavek k Showgirl, anebo jestli už jsme opravdu v nějaký té nový country éře, protože samozřejmě Taylor Swift se tváří, že po tom úspěchu I knew it, I knew you a potom, co si myslím, že vidí, jak moc se daří Ellie Langley v Billboard Hot 100, tak si myslím, že by se ráda vrátila ke svým kořenům. Takže to je taková věc, na kterou všichni čekají. Vlastně kde teď jsme v její kariéře? Nebo jakoby v tom hudebním, myslím.
0: Já přemýšlím nad tím, jak jsi říkala, že když miliardářka potřebuje peníze na dárky, kolik ještě potřebuje, co chce sakra koupit.
1: Hodně, ona to potřebuje hodně. Oni totiž, jak koupili ten novej dům, tak oni tam mají dokonce nějaký speciální alarmy, že ty sousedi, co bydlej kolem, takže jenom když tam chceš jako nakouknout, tak ti to normálně řekne, ustupte, vstoupili jste do zón, do nějaké ochranné zóny, prostě jim to jako, že tam mají tohle. No a oni ještě navíc na té druhé straně, oni myslím tam jsou u nějakého jezera nebo u něčeho a oni se tam teď snažili u města dostat nějaký povolení k nějaký výstavbě, oni se tam samozřejmě chtějí v podstatě jakoby uzamknout hermeticky, aby tam potom samozřejmě jako mohl být Travis se svým přítelem a ona se svou přítelkyní. A to je taková jedna teorie internetu, to je jedno, aha, to neřešte. Aha. No, ale oni jim to zakázali, oni jim nedali povolení, takže se předpokládá, že potřebují ještě něco na úplatek.
0: Jo, takže takovýhle dárek.
1: Hele, no, nevím, no, jako mě, já...
0: Takováhle teorie a mě to teďka bude šťourat v hlavě. To jsou jenom keci.
1: No, těžko říct, každopádně takhle, jako nová muzika prostě dorazí v pátek, uvidíme, jaký to bude, nic moc od toho neočekávám.
0: Dobře. Co můžete očekávat od nás, tak to je další porce hudby Royal Blood a tady jsou Empire of the Sun.
3: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Smršť. Rowenta Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
12: Music. First. Express FM.

0: Vašku.
1: Ano.
0: Já bych zase mohla uvařit takovou ranní kašičku.
1: Jakože bude nějaká směska informací,
0: no,
1: který dáš jako dohromady.
0: No, že bych to zase smíchala dohromady.
1: No, dobrá. Bude to odkud kam půjdeme? Jako bude to ode zdi ke zdi? Nebo to bude showbiz?
0: Bude to takový showbiz ode zdi ke zdi. Každopádně bych navázala ještě na náš první vstup, kde jsme mluvili o tom, že Taylor Swift včera z ničeho nic oznámila, že v pátek vyjde nový single.
1: No, ale je to stejně u ní divný, protože ona vždycky, když něco týzovala, něco prostě lidi měli hledat, tak to trvalo snad asi měsíce, než se k něčemu jsme se jakoby dokopali. A tady najednou z ničeho nic. Ha! Oznamuju novou muziku a už to vyjde v pátek.
0: No, je to takový, je to zvláštní, ale zpětně, když lidi objevují ty, tak říkají, že už to týzovala 7 měsíců, jenom nikdo si toho nevšiml a všichni si mysleli, že týzuje něco jiného a hledali důkazy pro to, co chtěli.
1: Dobře.
0: Každopádně už jsem viděla nějakou předpověď, protože samozřejmě lidi si můžou pre-order, pre-save a tak dále. Takže se předpokládá, že tenhle ten její nový single hned příští týden přistane potom na Billboard Hot 100 na čísle 1, kde je stále Chusa z Texasu Ella Langley se svým megahitem Choosing Texas, který už tento týden tam tráví 23. týden, překonal Mariah Carey a stal se tedy nejúspěšnějším singlem zatím této hitparády. 23 týdnů, to je opravdu obdivuhodné. Samozřejmě aktuálně dochází ke srovnání All I Want for Christmas versus Choosing Texas, protože spousta lidí zkrátka country neposlouchá, vůbec nevědí, kdo to je, v životě tu písničku neslyšeli, jenom pořád slyší o ní, že ona je to číslo jedna, ale Maruška Carejová a samozřejmě All I Want for Christmas je naprostá legenda. A ano, zítra je už 24. září a Mariah Carey již rozmrzá, protože oznámila speciální no ani nechci říkat tour, to jsou prosím vás zatím jenom 3 koncerty, jmenuje se to ale Christmas Time a Mariah Carey se chystá do Velké Británie, má tam teda zatím jenom jako 3 zastávky, v Birminghamu, v Londýně a v Manchesteru, je to 27. a 30. listopadu a 2. prosince, jestli ještě něco přidá, těžko říct, každopádně pokud míříte tímto směrem, tak vám samozřejmě přeju krásný vánoční zážitek s Maruškou, která samozřejmě velice pravděpodobně se zase na to první místo
1: vyšplhne.
0: Zase vyšplhne a pravděpodobně si zase nějaký ten týden přičte.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ještě tam něco máš?
0: Ne, to bylo takhle, jsem to jenom jako jsem navázala, přihřála jsem naší polívčičku o čůze a potom jsem to završila takovýmhle jako již vánoční posýpkou.
1: Dobře, já přidám třeba informaci, a to ale až za chvíli, až v závěru téhle z té hodiny, co je u Harryho a Meghan, že dostali nabídku na práci.
2: Express ráno.

0: Groovemar Armáda alias Charlotte Plank, Night Shift 737. Dopravní nehodu v tuto chvíli máme na trase od D1 na Velké Popovice. Pozor si dejte, pokud jedete přes Kolín, tak v Havlíčkově ulici je dopravní nehoda. Komplikace je také u obce Voděrady na silnici 43 a ještě dál, tedy na D1 310. kilometr ve směru na Ostravu, je tam havárie osobního vozidla.
1: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku. Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz. Express.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Restaurace Masaryčka slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným Masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem v jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masaryčka. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
6: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
7: Mami!
6: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
7: Vystřihovali jsme slana.
6: Vystřihovali?
7: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
8: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
9: Trenýrkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle jsou Gorgon City a Jim Cook Oracle na Expressu, čas 7.52. Sliboval jsem informace o tom, že dostali nabídku Meghan a Harry v Anglii, že by mohli pracovat. On totiž měl někde nějakou jako akci, takovou společenskou, a poté byl vyspovídán rádiem Magic tamním, tedy britským, který vysílá z Londýna ještě někde z nějakého města.
1: Rádiem Magic Mike?
0: Magic Mike, ano. Tak a v podstatě jako došlo takový jako... Byl to for, ale já se, bych se nedivil, kdyby se toho chytli ty dva. Jako jestli by nechtěli dělat v rádiu.
1: No.
0: Jako, a on říká, no ale my milujeme jako Magic, jako to rádio. A říká, OK, tak jo, a co byste tam jako dělali? No tak třeba mohla by dělat pořad o nějaké současné hudbě. A já jsem se podíval, jakou hudbu oni hrajou, a oni hrajou současnou hudbu, která byla současná před 20 lety. Takže nevím, jestli by tam úplně s takovým pořadem uspěli. No v každém případě...
1: Tak mohla by to být jenom hodinka.
0: No ano, ale já si myslím, že i v tom rádiu jako nikdo nemá strach o svoji práci, protože vědí, že Harry a Meghan nikdy dlouho nevydržejí, takže by to bylo takový jepičí život. Že by to bylo možná taková jednorázovka.
1: To možná na nějaký podcast by je ukecali. To už zkoušeli párkrát.
0: No, a jak
1: s
0: to
1: tím už, špatnou zkušenost mají. Takže by si ji chtěli napravit. Jo. No, uvidíme. Já jsem dneska viděla titulek. Harry a Meghan uvažují, že se vrátí do Spojených států amerických, takže...
0: Což bude asi nejpravděpodobnější varianta jejich plánů, který prostě budou mít.
1: Uvidíme. Jo, a pak jsem ještě viděla něco na The Sun. Myslím, psali, že Harry by chtěl nějaký dokument o
0: ten svůj dokument o mámě.
1: Takže uvidíme nějaký, hele, něco se chystá.
0: Jsou tady nějaký náznaky.
1: Nějaký náznaky.
0: Nějaký
1: projekty, o něčem přemýšlíme. Máme toho na stole víc, takže uvidíme, no.
0: Jo, zvážíme, co bude asi nejlepší.
1: Jasně,
0: a pak
1: zvážíme
0: se do toho pustíme.
1: Naší bezpečnost, jestli to je v Británii nebo v Americe. A samozřejmě Meghan taky musí dělat marmelády a uvidíme, no. Je to hodně.
0: Marmeláda. OK, tak Realities Rozgrej. A za chvíli už tady bude 8. hodina.
2: Od pondělí do pátku.
3: Babu Hači a Vašek Mašinda
2: na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Svěřenský fond, do kterého premiér Andrej Babiš vložil holding Agrofert, podle Evropské komise střet zájmů neřeší. V dopise českým úřadům komise žádá, aby firmy spojené s Babišem nedostávaly dotace, na které může mít z čela vlády vliv. Americký republikánský senátor John Curtis vyzval justiční výbor Senátu Spojených států, aby prověřil, jak republikán Donald Trump a jeho rodina profitují z prezidentské funkce. Žádá mimo jiné kontrolu obchodu prezidentova nejstarší syna Donalda Trumpa mladšího a toho, že mu ruský podnikatel proplatil oslavu po svatbě na Bahamách. Čeští útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha si připsali po asistenci při výhře Bostonu 5-1 na Philadelphia v letošní přípravě NHL, za kterou zápas kvůli zranění nedochytal Daniel Vladař. Forward Ondřej Becher vstřelil první gól a pomohl Detroitu k vítězství 7-4 na ledě Pittsburghu. Brankář Karel Vejmelka vychytal útahu výhru 6-3 na ledě Los Angeles. Dnes bude polojasno až jasno, sem tam přechodně oblačno, na východě by mohla být nějaká lehká přeháňka, ale jinak teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Good morning, pěkné středeční ráno vám přeje Vašek a taky Babu. Já jsem tady na začátku té minulé hodiny našeho vysílání říkala, že už je kosa. Že už jsem měla i s plachetkou přes nohy.
1: Ano.
3: A zrovna během té hodiny, jak jsem tady tak jako brouzdala, tak do mě ještě vrazily dvě zprávy. Jo? V Brně začala topná sezóna, teplárny zahájily o dva dny dřív než loni. Takže to je jasný. A pozor, v Tatrách první sníh 20 cm.
1: Ano, a já to zabiju tím, že o víkendu má přijít babí léto.
3: Ano, ono se zase jako oteplí, ale prosím vás, co se týká těch Tater, víte, že tam máme špatnou pověst.
1: Sandálky už nechte doma.
3: Prosím vás, sandálky opravdu už neberte sebou, ani žabky, ani sandálky,
1: ani tenisky.
3: Ani kroksy, ani tenisky, vemte si sebou, prosím vás, už jako oblečení, nějaký pořádný. Protože ano, sice bude babí léto, sníh pravděpodobně roztaje, ale aby vás to tam zase ten další víkend něco nepřekvapilo.
1: Je to
3: opravdu
1: tak.
3: Nechci vidět na začátku října zprávu, český turisté zemřeli v Tatrách. Dávejte na sebe pozor.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Nothing But Thieves. Včera jsem sliboval, že si zajdu do lesa na ty houby. No. A musím říct, že stále rostou. Skoro jsem ještě, protože jsem jich měl tolik včera, že jsem chtěl jako napsat do rády, jestli náhodou někdo nechce houby.
1: No.
0: Chtěla bys houby?
1: Jasně.
0: Jo. Ale sušený a nebo jako v kuse ještě.
1: Já je klidně si je hodím rovnou do polívky.
0: To ta bude dneska. Kulajda.
1: Já kulajdu, já dělám takovou jenom s bramborem.
0: Takovou jako bramborečka s houbama.
1: Jo, přesně tak.
0: Jo, jo, jo. No jinak prostě takhle. Máme známýho, který jezdí, on má restauraci a kvůli tomu, aby měl dostatek hub, aby je nemusel kupovat,
1: jasně,
0: protože na tu sezónu on zjistil, že potřebuje asi 30 těch lahví, nebo 22 nebo 25 lahví, mm-hmm, má jich už teďka 30.
1: Jako sušených hub.
0: Sušených. Mm-hmm. Jo, aby za to nezaplatil nějakých 30-40 tisíc, co to prostě stojí hrozný nesmysl.
1: Cože?
0: No, to je, huby jsou strašně drahý. Takže on bydlí jako ve Špindlu a kousek nad chatou jezdí vždycky jako do toho, do lesa, tam se vydá, za 15 minut jede naspátek na ty čtyřkolce, co má, tak tam má ten obří, ten vzadu ten back takovej, mm-hmm, a ten má plnej.
1: To není možný.
0: Jo, a tak a on už tam má normálně mapy, má zapíchnutý špendlíky, houby, houby, houby, houby. A viděl jsem včera i video, kde on vlastně ukazuje, že ty houby, že tam musel ještě nechat, že na jednom místě takovýhle hlavy, teď ukazuju možná 25 cm,
1: no,
0: a prostě třeba, že tam je 10, 20 hub, takhle to tam prostě stojí na 5x5 metrů. Takže on to jenom už prostě nestačí sbírat, takže už to tam jako nechává. Ale dal si špendlík, že zítra, potažmo asi dneska pojede znova.
1: No to je no a takže když potom u něj jíš a tak se zeptáš, a ty houby jsou domácí? A on řekne, ano, to jsem sbíral těmadle rukama.
0: Ano, to přesně
1: tady
0: to.
1: Tady mám i mapku, kde.
0: Ale akorát, že houba domácí asi úplně nebude houba domácí.
1: No, ale jakože není kupovaná, ano, takhle
0: ano,
1: jsem
0: přesně,
1: to myslela.
0: Přesně tak. Takže houby
1: pozbíral.
0: Ještě pořád rostou, jenom je musíte najít. A já jsem tady
1: jenom
0: jako...
1: Jenom na ně musíte jít.
0: A musíte na ně jít, my jsme si dlouho neudělali čas, až včera jsme teda vyrazili.
1: A kolik jste toho nazbírali? Jak dlouho jste byli třeba v lese?
0: Ale byli jsme asi 2 hodinky,
1: ano,
0: to, co jsem ti ukazoval.
1: Takže takový 3 košíky, pan.
0: No to jsou asi 4 košíky.
1: 4 košíky.
0: Takže jako...
1: Takže suší. Takže dneska bude polívka.
0: Dneska bude polívka.
1: Suší ten.
0: Máme ještě, dali jsme si už připravený jako do mrazáku na další, jo. A pak máme něco nasušeno, možná ještě něco dáme sousedovi.
1: No dobrý.
0: Možná, když bude hodnej.
1: Jo, takže nic je, to je škoda, on se tak těšil.
0: Takže já ti zítra přinesu hobby?
1: No jasně.
0: No tak jasně. Tak jo. Florence and the Machine, Shake It Out.

Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness

0: Bali nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. Z Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly CZ. A pohodička na terase taky potěší.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: byla Romy na Expressu. Jak to pera na silnicích? D5, 41. kilometr ve směru na Prahu, dopravní nehoda. Komplikace je i na D11, 38. kilometr ve směru na Prahu, dva osobáky v sobě. Pozor si dejte také na příjezdu nebo na výjezdu na D11, máme tam hnedka za Černým mostem dopravní nehodu. Komplikace jsou v tuto chvíli také u obce Voděrady na 43. Je tam nákladňák a osobák a na místě jsou záchranáři.
1: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Tento týden se v kinech konečně seznámíme s českým Oscarovým kandidátem. Vítězným dokumentem z Berlinále, pozoruhodným a extrémně silným snímkem režisérky Pepi Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film vypráví o sourozenecké lásce a závislosti a diváci ho označují za emocionální horskou dráhu. Inovativní, šokující a brutálně upřímnou. Pepa 5 let natáčela film, ve kterém sleduje svého milovaného staršího bráchu a jeho život se závislostí. Proč připravila jejího bratra a dva bratrance o vztahy, zdraví i střechu nad hlavou? A co když za tím vším nestojí závislost samotná, ale něco, co začalo daleko dřív? Neotřelý mix intimních deníkových záběrů, oživlých fotografií, stylizovaných vzpomínek a grafických koláží dělá z filmu originální zážitek, který je syrový i hravý zároveň. Jako režisérka a sestra stojí Pepa před otázkou, na kterou neexistuje snadná odpověď. Kde končí láska a začíná kontrola? Zachraňovat nebo nechat jít?
2: Je prostě blbě, já si potřebuju něco dát.
3: Teďka umřel.
2: Víš, já potřebuji si něco dát.
3: Ty jsi brácho na ulici už nějakých 8 let.
2: Jsi se alkoholik, ne?
3: Co přijde dál?
4: Slyšel jsem, že se vzorce opakují.
5: Opakují.
4: Opakují.
5: Opakují.
4: Opakují.
1: Na plátně přivítáme také Breda Pitta, a to v thrilleru Davida Ayera V srdci divočiny. James je penzionovaný vojenský expert, který se svým psem, německým ovčákem Odinem, taktéž válečným veteránem, vydává na výlet do drsné aljašské divočiny. Jejich výprava se zkomplikuje, když James s malým letadlem vinou zdravotní indispozice havaruje. Ti dva už v minulosti ve válečné zóně dokázali, že se jeden na druhého můžou stoprocentně spolehnout. Zvládnou ale spolu zdolat nástrahy aljašské divočiny, kde číhá smrtelné nebezpečí na každém kroku? Aljašku ve filmu zastoupila panenská příroda Nového Zélandu. 62-letý Brad Pitt zvládl většinu akčních scén natočit bez kaskadéra.
6: Good job, buddy. It's just you and me, boy. I'll get you home. I'll get you home. I'll get you home. The heart of this beast is strong.
0: Express Filmix.
7: Na Express FM.
8: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
7: Express.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
12: Mami!
11: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
12: Vystřihovali jsme slana.
11: Vystřihovali.
12: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
13: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
14: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
15: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Music. First. Express FM.

0: Tak tohle byly Vombec na Express FM. Co je trendy? Tak to ví babu.
1: Ano.
0: Ty máš ty trendy.
1: Já mám ty trendy.
0: Jo, víkendu.
1: Já už totiž připravuju víkendové trendy a tak jsem si říkala, že některým těm vstupům dáme tady dvojitý život. Protože i do českých médií a na český internet už právě dorazil i aktuální virální hit z New Yorku a to je tamní chleba za $60.
0: $60?
1: Za $60, což já nevím, to je asi 1300 dneska, něco takového, myslím, že krát dva je to nějak.
0: 1260, no, bylo to, no.
1: Ano, je to tedy, pokud byste chtěli, tak můžete do obchodu Ráj. Prodávají tam prostě rakouský chleba, ale pozor, oni si vozí tu mouku přímo z Rakouska. To je jedna z těch věcí, co prodražuje ten chleba. Do toho oni mají údajně více než 50 let starý ten kvas, ze kterého ten chleba pečou, což samozřejmě taky chvilku trvalo. No a do toho takhle, celá ta výroba je nějaká složitá, on nějakou dobu zase kyne, něco, potom když se upeče, tak musí ještě odpočívat, tohle má to taky jako hodně specifický tvar. No a vlastně celý ten obchod ale působí takovým tím minimalistickým dojmem, vlastně oni tam v podstatě neprodávají nic jiného než ten chleba, mají tam myslím ještě nějak na čepu nějakou kombuču a buď si můžete koupit celý ten bochník za 60, anebo čtvrtku za 15, což už je docela jako...
0: To už je docela
1: trendy. To už je takový rozumnější. Ano, na sociálních sítích, na TikToku, na Instagramu lidi samozřejmě buď si ťukají na čelo, už i Rakušani tam mají takový to, jakože točí ten svůj chleba třeba ve Vídni, který tam stojí 13 € celý, ne čtvrtka celý. Celkově taky do tohohle k frontě, včera jsem to viděla na sociálních sítích, k frontě na Lafayette Street včera taky dorazilo autíčko Lidlu s takovou obrovskou světelnou reklamou, kde byla i mapa, kde je nabádali, že hned za rohem tý jedné ulice si můžou koupit za $4 celý chleba, ano. Ať tomu dají šanci. Kromě toho bochníku a kombuči si tam taky můžete vlastně koupit taky ten buterbrod, takže mají vlastně jakoby půlku krajíce, mají namazanou různými věcmi. Nejlevnější vlastně, nejlevněji vychází chleba s máslem a se solí za $5. Myslím, že nejdražší je s kaviárem za $14. Potom ho tam ještě mažou meruňkovou marmeládou, pak mají takový semínka a med. Potom tam mají, pak tam mají ten kaviár a potom mají ještě taky ten PBJ, takže peanut butter jelly, mají tam takovýhle kombinace. Takže spousta lidí si kupuje ten chleba, někteří si kupují jenom tady ty namazané chlebíčky, ochutnávají je, dělají tomu promo. Viděla jsem to už i na seriózních médiích typu Bloomberg a podobně, kdy se opravdu novináři vydávají do New Yorku, koupí si právě tenhle ten chleba za $60, ale jdou potom i do jiných dražších obchodů v New Yorku, kde potom porovnávají ty chleby. Ale musím říct, že zatím, co jsem viděla z těch ochutnávek, tak ve finále tenhle ten chleba za těch $60 všem chutnal nejvíc.
0: Fakt jo?
1: Jo.
0: Takže po dubajské čokoládě máme tady teďka jako židovský chléb?
1: Máme tento chléb, přesně tak.
0: Aha.
1: Rakouský žitný kváskový bochník.
0: Mhm.
1: Aktuální největší trend.
0: Je pravda, že my jsme, máme sousedku, která vlastně taky jako, ona byla v téhle té pekárně a ona si chtěla odníst, jestli by jí jako nedali, že by si jako přivezla domů, že by si ho jako pěstla. Ne, nedali.
1: Ne, nedali?
0: Ne, nedali. Takový oni jsou to.
1: Takový oni jsou to?
0: Jo.
1: Hamty, hamty pro sebe?
0: Jo, přesně tak. Novinka.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland Express.
15: Music first.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Česká armáda se spojenci prověřuje od pondělí u Vyškova a v Lipníku nad Bečvou v rámci cvičení Drone Shield 2026 operace s drony, obranu proti nim a i pozemní roboty. Prověří také, zda různé technologie dokážou spolupracovat. Nová americká vojenská základna v Polsku bude mít jméno po současném americkém prezidentu Donaldu Trumpovi. Oznámil to polský prezident Karol Navrocky. Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce třetího kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na páté místo právě před svého soupeře. Bruslaři zvítězili v O2 aréně poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. Liberec zvítězil v předehrávce 11. kola v Pardubicích 5-4 a vybojoval na třetí pokus první výhru v sezóně. Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně oblačno a můžou se vyskytnout na východě i nějaké přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné, pěkné ránko. Máme středu 23. září, 9 hodin. Startujeme poslední hodinku dnešního Express rána. Věď, Vašku.
1: Ano, co bude náplní této hodiny? Určitě samozřejmě bude nějaká muzika, ale ty jistě máš nějaké zaručené informace, bez kterých by ráno nebylo úplné.
3: To nevím, jestli jako by nebylo úplné, ale prostě je řeknu, tak jako tak. To je můj styl. Podíváme se do michelinského průvodce, protože ten kromě tedy těch hvězd, které oceňují ty nejlepší restaurace, tak Michelin taky rozdává klíče těm nejlepším hotelům a i tady si vedeme velice slušně, takže se na to podíváme.
1: Že gratulujeme a posíláme klíčenku.
3: Ano, posíláme klíčenku na ty michelinské klíče.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle byly KHD Elephant na Express FM.
1: Kde se v Česku najíst, pokud vás baví restaurace, které mají Michelinskou hvězdu, to samozřejmě víme. Já myslím, že na nás připadá zveřejňování Michelinských hvězdek někdy ke konci roku, že to bývá jako v prosinci. Mm-hmm. Že bychom se třeba za nějaký 2 měsíce mohli dozvědět, jestli někdo přibyl, jestli třeba někomu ubyla hvězda, přibyla hvězda, co se bude dít, ale aktuálně máme, jestli se nepletu, 10 hvězd. No a k tomu si můžeme ještě připočítat 11 klíčů. Michelinský průvodce, ještě navíc my jsme letos mluvili o novince, teďko bude rozdávat i nějaké ty michelinské hrozny pro ty nejlepší vinařství. Tam ale to je zatím v takovém jenom jako zkušebním provozu. Takže tam ještě neočekávajte jako žádný český michelinský hrozny. Dobře. Ale třeba se taky jednou dočkáme. Co se týká těch michelinských klíčů, tak jich máme, říkám, pěkných jako 11. Vůbec to není špatný. My jsme teda v kategorii východní Evropa, tak jsme třetí. Před námi je Maďarsko, to má 12 a Polsko má 14.
0: Takže sekce východní Evropa je něco jako, že to je taková ta slabší část. Jako
1: Oni to tady prostě rozdělují, že ty, když se chceš podívat do toho michelinského průvodce, tak se tady můžeš najít v tom svém regionu. Aby se lépe orientoval, tak oni to mají na severní Evropa, východní, ano, jižní a východní.
0: Chápu.
1: Takže to je jenom kvůli tomu. Jsme tady teda s Polskem, Maďarskem, je tady Slovensko, ale tady třeba i Bulharsko nebo Rumunsko.
0: Jsou tam nějaký parametry, podle čeho se to hodnotí?
1: Já určitě. Myslím si, že samozřejmě hodnotí celkově jako služby, kde to je, jak to tam vypadá, co tam vaří, jestli jaký máte postele, jak se tam o vás postarají, co všechno tam samozřejmě můžete jako dělat v tom hotelu, jestli je tam wellness, jaký jsou snídaně, všechno.
0: Jestli je labuť dobře vytvarovaná na posteli.
1: Přesně tak, jestli je tam krásná labuť, jaké je tam okolí a všechny tyhle ty záležitosti. Máme teda jeden hotel, který má 2 klíče a to je Fairmont Golden Prague, jinak většina těch hotelů je v Praze, ale můžete vyrazit i mimo hlavní město.
0: Kolik to tak koštuje?
1: Hele, různě.
0: Takhle v takovýhle hotel, když už má vlastně jako Michelina.
1: Já myslím, že oni jakoby kvůli... Takhle, tady ty hotely jsou drahý i bez toho, aniž bys jako řešil, jestli to má Michelina nebo ne. To si myslím, že už je pro ně takový jako bonus, že jsou jako, rádi, že to někdo ocenil.
0: Na dortíku. Jasně, tak jo, já se půjdu podívat a hnedka budu vidět.
1: No hele, budeš prostě začínat, ať nežeru, na 7 000 za noc.
0: No, takže ať nežeru.
1: No. Tak hobby jsi si nazbíral.
0: Ano.
1: Třeba mají i nějaký pokoje s kuchyňkou.
0: Na mě by tam měli mikrovlnku.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
3: Počkej, ty už si uklidila.
4: Jo.
3: Ale vždyť si začala před chvilkou.
4: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
3: Au, to znělo osobně.
4: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
14: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly CZ.

0: CZ. A pohodička na terase taky potěší.
1: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s érou desky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalerie.cz nebo go out.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Hudba na prvním místě.

0: Jungle The Wave 9.28 ve středečním Express ránu. Vašek jede po hodindu. Good vibes only. Vašku, víš, jak jsme se na začátku vysílání dělali trošku srandu ze Swifties?
1: Myslíš tu čurinu, že jsme si z ní dělali?
0: No. Myslím si, že celkově Swifties bývají terčem.
1: Víc nežli ona.
0: Víc nežli ona. Nejrůznějších vtípků od všech fanoušků téměř čehokoliv. Vlastně si dělají z toho srandu jako chlapi, že ženským hrabe, že dospělí ženský si někde vyměňují náramky a prostě oblíkají se jako do šatů a někam jezdí. Že
1: ale nejenom jako mladý, ale i starší.
0: Ale i starší, ano.
1: Já jsem byl svědkem, kdy jistá známá jako žena, byla to jako redaktorka, tak ona byla úplně posedlá.
0: No, jasně, a tak já už jsem taky trošku jako starší na to, že jo. A samozřejmě
1: ale nejseš tak posedlá.
0: No, nejsem tak posedlá, hlavně teď mě to spíš jako, teď mě nebaví muzika, takže mě to zase až tak tolik nezajímá. Ano. A samozřejmě do toho si z nich dělají teda srandu i fanoušci těch jiných zpěvaček, že jsou taky trošku jakoby šílený. A hlavně protože mají pocit, že ty Swifties a ta Taylor kazí někdy kariéru těm jejich zpěvačkám, že jo? Že jako zablokovávají jejich alba, singly a tak dále.
1: Ano.
0: No já tady mám takový příklad, že mi přijde, že ale teda těm chlapům taky docela hrabe, když jde o fotbal.
1: Jako že americký? Si... Nebo normální?
0: Ne, myslím náš. Myslím ten náš fotbal nohama.
1: Ano.
0: Samozřejmě, o americký, tak to je taky samozřejmě. Myslím si, že jako chlapům, když fandějí nějakému fotbalovému týmu, nebo i nějakému fotbalistovi, taky umí docela hrábnout. Taky se oblíkají, že jo, do dresů s jménama, ukazují si, mají třeba doma takový různý oltáře těch lidí a tak dále, chodějí.
1: U nás jezdí dodávka Messi.
0: No.
1: barbě
0: a taky na těch stadionech prostě křičej, fandějí, brečej, rozčilujou se, prožívají to. Přirovnala bych to k tomuhle tomu. No a teď je tady jedno takové malé šílenství, který se týká Mo Salaha, který přestoupil, hraje teď v Turecku a on na svých sociálních sítích postnul fotku ze svého volného dne, kdy vyrazil na takovou jako, no prostě na výlet do přírody a vyfotil se, jak sedí na kameni. Z toho kamene se stalo normálně...
1: Poutní místo.
0: Tam jsou normálně fronty, auta tam parkujou, lidi se tam fotí, taky sedí na tom kameni, ale tam jsou třeba i lidi, co v drezu toho týmu líbají ten kámen, pak se fotí u toho kamene, modlej se tam.
1: Ježiši.
0: Úplnej jako úlet. Úlet.
1: To je teda úlet.
0: Takže to už mi přijde trošku takový jako a la Swifties. No. Jenom ať to trošku dorovnáme, že jo. Mi to taky přijde malinko jako hrabání.
1: Já teda jako chápu, že je nějaký jako to týmový, to příslušenství, že prostě se někam člověk potřebuje zařadit, když neví, co sám se sebou a tak je třeba, dejme tomu...
0: Jo, je to hezký mít nebo kamarády, slávista, no nebo jasně. Tak, jako,
1: když nemáš kamarády, taky nejdeš na jižní tribuně. Sice no. Nevíš, jak vypadají, protože mají na sobě masky, ale to nevadí.
0: To
1: prostě
0: nevadí,
1: někam patříš.
0: Ale řekli ti ahoj, anebo uhni debila, tady sedí na... Ona mě promluvila! Please stop.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Tak, jdeme na silnice D11, 11. kilometr ve směru na Prahu, dopravní nehoda dvouosobáku. Pokud jedete po šestce ve směru na Karlovy Vary u obce Čichalov, je tam dopravní nehoda dvou dodávek. Podíváme se také na Moravu. Přerov, ulice generála Štefáníka s dopravní nehodou osobákem a motorky a ještě také Ostrava, respektive 296. kilometr 11 na trase Český Těšín Opava Ušenova je dopravní nehoda dvou osobních aut.
2: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
3: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
2: Express FM.
5: Nejhranější song na Express.
2: Express FM.

0: Jak jsme na tom s tou likvidací? Mám ho v kufru, ale nevím kam s ním, šéfe. Je moc velký. Žádný problém, slyšel jsem o jedné stanici, co teď rozdává přesně to, co potřebujeme. A nelakuješ mě? Vůbec, na Expressu se soutěží o štěpkovač dřeva za skoro 20 klacků.
1: Konečně se zbavíme těch větví ze zahrady.
0: Jasně, že větví, o čem jiným bychom mluvili, ty dřeváku.
2: Tento týden soutěžíme mezi 16. a 19. hodinou o benzínový štěpkovač dřeva Gamul HC100.
3: Poslouchejte a můžete vyhrát.
4: Odpolední drive na Expressu.
5: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
6: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Restaurace Masarička slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným Masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masarička. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
11: Hubneš? Tvaruješ? Bolí tě hlava? Nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
7: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz. Registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
12: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
13: Mami!
12: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
13: Vystřihovali jsme slana.
12: Vystřihovali?
13: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
14: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
15: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
16: Nabídka variant a dekoru je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
15: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
16: Více na www.hormann.cz.
15: Herman. Jistota na celý život.
17: trenirkarna.cz.
18: Hlášení pro lovce slev.
17: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
19: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
19: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
19: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Express FM.

0: Sice jsem ji neviděl, ale věřím, že už tady je.
1: Taky věřím, že tady je. A že nás vystřídá po 10. hodině Míša.
0: Míša. Ale užili jsme si to docela. Dneska máme ten stejný den jako noc. Dneska je ta rovnodennost. No abyste věděli, že už dneska už to začalo. A za měsíc, 24. se bude měnit čas.
1: No.
0: Vy spíš se o hodinu díl, to je lepší, ne?
1: Já nemám ráda, když se nemění čas.
0: Jo. Jako konzerva, viď?
1: A jo, mě to vždycky rozhodí. Já jsem tady ten typ.
0: Jo.
1: A potom na to zapomenu, že se to stalo. Trvá mi to tak týden.
0: Tak zítra, ahoj.

0: když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
5: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
6: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
7: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Music. Music. First.
10: Express FM.
11: Rychlý přehled zpráv.
12: Při nehodě osobního a nákladního auta u Krhova na Blanensku zemřel člověk. Řidič dodávky se lehce zranil, uvedli mluvčí jihomoravské policie Andrea Cinková a mluvčí záchranářů Michaela Botová. Polské stíhačky podle tamního ministra obrany znovu zachytili ruský průzkumný letoun nad Baltským mořem. Uvedl, že se nejedná o ojedinělé incidenty, ale součást neustálého tlaku. Minnesota prodloužila smlouvu s Billem Guerinem, který byl vyhlášen nejlepším generálním manažerem minulé sezony NHL. Wild pod Guerinovým vedením postoupili v 6 ze 7 sezon do playoff. Pětkrát však vypadli hned v prvním kole. A dneska bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
11: Radio Express FM.
10: Express FM.

0: Temple City Reverse Psychology nám startuje dopoledne na Express FM. Máme středu s datem 23. září a ze studia vás zdraví Míša Tůmová. Já mám dneska pro vás opravdu hodně hudebních zpráv, což přijde na hudebním rádiu docela vhod, si myslím. Roger Taylor se podělil o pár špeků ze zákulisí kapely Queen. Troye Sivan udělal poctu svým slavným kámoškám. Jedna novinářka vydává knihu o P. Diddym a tak dále a tak dále. Máme toho dneska před sebou opravdu hodně. Tohle a spousta skvělý muziky ve středečním dopoledni na Expressu.
1: Express. Express FM.

0: Skoro ve čtvrt na 11 sledíte Express FM, tohleto jsou Killers. Read my mind. Čtení mysli. Já myslím, že mysl nám přečetli Jason Status, kteří vyslyšeli naše volání o koncert, který bude v Praze a za chvilku si je pustíme.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Peco, líbí se ti tvoje nový video.
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
7: Oudů. Více ze života.
8: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
9: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřežky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / Agrodabaky.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
15: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo Go Out.
16: Express. Music first.
1: Express FM.

Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad na Express FM. Půjdeme se podívat na ty Queeny, protože bubeník kapely Queen, Roger Taylor, se teďka v novém rozhovoru vrátil do června roku 1970, kdy s Brianem Mayem a Freddiem Mercuryem odehráli svůj vůbec první společný koncert. A představte si, že jim ho zorganizovala Rogerova maminka jako charitativní akci pro Červený kříž. Ona prý byla z jejich vystoupení ze začátku trošku v šoku, protože Freddie v té době ještě neměl svůj ikonický hlas plně pod kontrolou a podle Taylora zněl místy jako vystrašená ovce. Měl ale neuvěřitelnou vůli se vypracovat, což, jak víme, se mu podařilo na výbornou. Freddie si zakládal i na tom, aby vypadal absolutně dokonale a elegantně za všech okolností, a to i v době, kdy byli úplně bez peněz a žili v malé chalupě v Cornwallu. Protože neměli peníze na rozhazování a klasickou žehličku po ruce neměl, tak se vymyslel vlastní způsob. Svoje kalhoty si večer pečlivě složil, vyrovnal, dal si je přímo pod matraci a celou noc na nich spal. A ráno pak vstal a měl na nich prej absolutně perfektní ostrý puky. V tomhletom rozhovoru mimochodem zaznělo i to, že původní kapela Rogera Taylora a Briana Maye se jmenovala Smile, a nápad pojmenovat novou formaci Queen přišel přímo od Freddieho. Ve hře byly teda i dost divoký alternativy, jako například Build Your Own Boat. No, tak buďme rádi, že to vyhrálo jméno Queen.

Ten, koho jste právě slyšeli, byl australský zpěvák Troye Sivan a jeho nový single s názvem She's the Best. V něm vzdává poklonu všem zásadním ženám svého života. Ta píseň je poskládaná z příběhu jeho nejbližších kamarádek a konkrétní texty věnoval třeba Ariane Grande, dceři Johnnyho Deppa Lily Rose Depp anebo Charlie XCX, se kterou loni objel úspěšný turné. 31letý zpěvák do svého videoklipu dokonce zlanařil herečku Nicole Kidman. To se mimochodem můžete prohlídnout na našem Instagramu express.fm. Troye se v novém rozhovoru vyjádřil i k fámám o údajné spolupráci s TikTokovou hvězdou Addison Rae. Žádný společný duet se zatím prej nechystá, ale Troye dodal, že její loňskou desku považuje za jeden z nejlepších popových počinů za posledních 15 let. A to jsou docela silný slova. A ta, která jako není vůbec od věci si pustit. Tohle je Addison Rae a její Diet Pepsi, což je track, který byl virálem na sockách.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, sup. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
13: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
12: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
14: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád někde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
15: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
16: Změnili jste adresu,
17: stěhujte se bez stresu.
15: Naše rada zní,
18: Stěhování Krbec všechno zařídí.
15: Stěhováníkrbec.cz.
18: Stěhovací a vyklízecí služby.
19: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Tohle je Barry Can Swim, krátce před 11. na Express FM s jeho trackem Dance, Dance, Dance. Když jsme u toho tancování, tak já tady mám jednu lahůdku pro všechny fanoušky Stardance. Česká televize totiž uvažuje o tom, že by z téhle podzimní klasiky udělala celoroční fenomén. V Americe fantasticky zafungoval nový formát, ve kterém se profesionální tanečníci nastěhujou do jedné vily po vzoru Big Brothera nebo Love Islandu. Kamery je tam sledují na každém kroku při trénincích, vypjatých choreografiích i během nějaký té vzájemné rivality. Vítěz téhle soutěže nezískává balík peněz, ale opravdové angažma, tedy místo profesionálního tanečníka v hlavní podzimní show. Na Kavčích horách se tenhle ten nápad hodně líbí, protože z tanečníků, jako je Dominik Vodička nebo Martin Prager, se už dneska stávají stejné celebrity jako z jejich slavných partnerů. Jestli se českýho spin-offu dočkáme, tak o tom rozhodne hlavně rozpočet. Já si upřímně tenhle ten formát u České televize neumím vůbec představit, ale myslím si, že by to mohla být pecka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ve Vlašimské zbrojovce utrpěl při výbuchu jeden člověk středně těžké zranění, další má potíže se sluchem. Policie věc prověřuje jako pracovní úraz. Rusko v noci na dnešek v Černém moři zaútočilo na nákladní plavidlo plující pod vlajkou Antigua a Barbudy. Při útoku byl zabit kapitán plavidla, uvedla dnes ukrajinská přístavní zpráva. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské síly zasáhly nákladní loď přepravující vojenský materiál do přístavu v ukrajinské Oděse. V tomto přístavním městě údajně zasáhly i logistická centra a sklady. V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. 48-letý kouč naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře k načerpání sil. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka, který teprve v září skončil po 3 letech na lavičce Zlína. A dneska bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byla Charlie XCX krátce po 11. na vlnách Express FM. Předávání televizních cen Emmy máme za sebou. Bývá často plné dojemných chvil, ale ten největší bizar se letos odehrál mimo kamery na pánských záchodech. Moderátor Jimmy Kimmel se v rozhovoru svěřil se zážitkem, kdy ho v koupelně přemohly emoce při vzpomínce na nedávno zesnulého kamaráda. A u pisoáru vedle něj stál Matthew McConaughey, který si jeho smutku všiml a okamžitě ho objal. Což by jako bylo hezký, ale háček byl v tom, že si Matthew při tom vřelém obětí, jak si zapomněl zapnout kalhoty. Z vedlejší kabinky navíc v tu chvíli vyšel Woody Harrelson, který se smíchem přiznal, že do téhleté zvláštní situace raději nechtěl nijak zasahovat. Jimmy Kimmel ale řekl, že ho tohleto ta absurdita nakonec neuvěřitelně rozveselila. Jo a mimochodem, když už jsem u tady těch dvou herců, tak už dneska vychází první díl seriálu Brothers právě od Matthewa a Woodyho o jejich pravděpodobném pokrevním bratrství, kde hrajou sami sebe a ten díl vyjde na Apple TV a já se na to hodně těším. A když už jsme u seriálu Brothers, tak se to fakt říká o kluky Chemical Brothers.

0: Ve čtvrt na 12 posloucháte Express FM, tohleto je irská banda, která se říká Clockworks a už za měsíc, zhruba 25. října konkrétně, vystoupí na pražské Cargo Gallery. Vstupenky stojí necelé 5 kilo.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
3: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
4: Začalo samočištění a vysoušení.
3: Takže žádná belíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Restaurace Masaryčka slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem,

LDJ Breeze Blocks, krátce před 11:30 na vlnách Express FM. Není to tak dlouho, co Sean Diddy Combs, a.k.a. P. Diddy, zažil docela slušnej pád. Investigativní novinářka Cheyenne Roundtree z časopisu Rolling Stone teďka vydává knihu, ve které detailně mapuje, jak k tomu všemu vlastně došlo. Všechno to začalo koncem roku 23, kdy na něj dlouholetá partnerka Diddyho Cassie podala žalobu za týrání a zneužívání. A Diddy se tehdy snažil celou tu věc nějak jako rychle urovnat mimo soudním vyrovnáním, a to ve výši 20 milionů dolarů, jenomže to spustilo lavinu. Na veřejnost uniklo to strašné video z hotelového kamerového systému z roku 2016, jak tam tu Cassie čapne za vlasy, hodí na zem a pak do něj ještě kope, a postupně se přidávaly k té Cassie desítky dalších obětí. Novinářka Roundtree začala prohrabávat starý archivy a zjistila, že násilnický vzorce chování doprovázely Diddyho doslova od mládí. No, za malou chviličku se k tomu ještě vrátím, před námi jsou Plan B. Hey.

Posloucháte Express FM, tohle to byl Hozier, ale my se musíme vrátit k P. Diddymu, protože jsme tady rozjeli tohleto téma vzhledem k tomu, že o něm vyjde knížka od novinářky Cheyenne Roundtree. Ta se v té nové knize věnuje kontrastu mezi tím, jak se rapper prezentoval na veřejnosti a co se dělo ve skutečnosti za zavřenýma dveřma. Zatímco navenek prej budoval image úspěšného podnikatele rodinného typu a dokonce si změnil jméno na Love, jako láska, tak v soukromí podle svědectví absolutně kontroloval a ničil životy lidí kolem sebe. Mnozí se ptají, jak je možné, že mu to procházelo desítky let. A novinářka upozorňuje na to, že hudební průmysl, na rozdíl od Hollywoodu, nikdy neprošel opravdovou očistou. Hudební hvězdy kolem sebe často nemají žádné přísné struktury a pro fanoušky bývá těžké odpojit milované hity od jejich tvůrce. Diddy si momentálně odpikává 50-měsíční trest odnětí svobody a na svobodu by se měl dostat začátkem roku 2028. Měl by sedět díl? Tuhle tu otázku tady nechám chvíli viset a i když je cancelled Diddy, tak si ho výjimečně zahrajem. P. Diddy a Faith Evans, I'll Be Missing You.

0: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
10: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
11: Trénírkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
13: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26. Express.
14: Music first.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Mariah Carey se už několik týdnů psychicky připravovala na to, že přijde o rekord, co se týká prvního místa amerického Billboardu. 22 týdnů se držela v topu s vánoční odrhovačkou All I Want For Christmas Is You. Rekord padl a královnou je country zpěvačka Ella Langley s nahrávkou Choosing Texas. Fanoušci Taylor Swift se dočkali. Po sérii nejasných nápověd přišla zpráva, že už v pátek vyjde její nový song Patient Zero. Ostatní muzikanti asi příliš rádi nejsou. Kdo má termínovou kolizi s Taylor Swift, co se týká novinek, je předem odsouzen k neúspěchu. Americký kongres oficiálně schválil zákon o hudební turistice. Jehož cílem je formálně etablovat hudbu jako klíčový pilíř turistického ruchu země a donutit federální vládu aktivně propagovat americká hudební místa, festivaly a města mezinárodním cestovatelům. Tato strategie se zaměří na marketing amerických měst s hudebním dědictvím, například Nashville, Memphis, Detroit, New Orleans, Chicago, Austin a další. A to spolu s ekosystémem koncertních festivalových podniků v zemi, od Coachelly a Altra až po kluby a ikonická historická místa.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie po úterním zásahu v Akademii věd České republiky nikoho nezadržela ani neobvinila. Kriminalisté si z pražských pracovišť odvezli dokumenty. Vyplývá z vyjádření mluvčích. Izraelský vzdušný úder v pásmu Gazy zabil 2 Palestince, píše Reuters s odkazem na palestinské zdravotnické zdroje. Mluvčí izraelské armády uvedl, že při úderu byl zasažen ozbrojenec. Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka, kteří budou obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a St. Paulu, se představí v základní skupině B v Edmontonu. A dneska bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojedinělé vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

9 minut po poledni posloucháte Express FM a taky dvě skvělé ženy, Peggy Gou a Ayru Starr v jejich společném tracku Woman. Určitě jste si všimli, nebo jste to minimálně i už slyšeli tady od nás, že gramofonové desky zažívají obrovský návrat a vinily mizejí z pultu rychlostí blesku. Téhle velké vlny se ale bohužel chytili i podvodníci. Soud v Londýně poslal na 3,5 roku za mříže 40-letého muže, který si lisováním a prodejem falešných vinylů vydělal v přepočtu přes 80 milionů korun. V jeho tajné továrně policisté zabavili vůbec největší množství pirátských desek v historii Velké Británie. Padělatel na koleni vyráběl a prodával ikonické desky od Beatles až po třeba Taylor Swift. Podle hudebních asociací takové černé lisovny připravují o peníze nejen samotné interprety, ale ve finále i fanoušky, kteří si za nemalé peníze koupí nekvalitní podvrh. No vidíte to, takže už i vinily mají svoje piráty. Je zvláštní doba.

0: Posloucháte Express FM, tohle jsou Rudimental a Ella Air, Waiting All Night. Nestárnoucí track. Za malou chvilku tady budou taky Jungle, Artemas a nebo si řekneme, který track dneska slaví 25.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem

0: Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Music. First. Express FM.

Tohle to byl Artemas Superstar na vlnách Express FM. Prosím vás, já si připravím pěkně stará teďka, protože jsem zjistila, že dneska je to 25 let, co Kylie Minogue ovládla UK Singles Chart se svým megahitem Can't Get You Out of My Head. Píseň, která nejvyšší příčku dobila v dalších 40 zemích, byla později označena jako nejprodávanější single všech dob v 75 zemích. A globálně jde o největší prodejní úspěch australského umělce vůbec. Autory a producenty jsou Katy Dennis a Rob Davis, kterým tento hit vynesl i Ivor Novello Award. Mimochodem, ta autorka hitu, Katy Dennis, ho původně napsala pro britskou popovou skupinu S Club 7, jestli si na ní vzpomínáte. Jejich manažér ji ale odmítl a stopku jí dala i zpěvačka Sophie Ellis Baxter. Pak si ale nahrávku na kazetě poslechl zástupce Kylie Minogue a okamžitě z ní udělal celosvětový megahit. My si to pustíme.

Tohle to byla Jazzy a Chris Lorenzo Invisible. Mimochodem Jazzy bude taky teďka někdy v říjnu vycházet její debutové album. Strašně se na něj těším. Už ho vyhlížím. Už to mám napsaný, ne napsaný, ale mám zaškrtnutý ve Spotify, ať mi to řekne, kdy to vyjde. Jinak, dámy a pánové, připravte si sluneční brýle, protože o víkendu k nám dorazí klasické babí léto. Teploty půjdou raketově nahoru, v příštím týdnu nás čeká sluníčko a přes den až letních 25 stupňů. I když teda rána už budou typicky podzimní a chladná. Meteorologové navíc naznačují, že by nám tohleto nádherný slunečný počasí mohlo vydržet až do začátku října. Pokud se předpověď potvrdí, tak půjde o jednu z nejdelších epizod babího léta za posledních 60 let. Rekord z roku 1969 drží celé 2 týdny v kuse. Takže si víkendové sluníčko pořádně užijte, protože pak už to tak veselý třeba nebude. Ale v pondělí je státní svátek, takže můžete vyjet třeba na prodloužený víkend někam ještě nachytat bronz. A když jsme u toho slunečního záření, tak si dáme Hippie Sunshine od Kasabian.

0: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
10: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
12: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
11: Hermann. Jistota na celý život.
13: Express FM.
14: Hudba. Na prvním místě.

Tohle to byla Nia Archives, Crowded Rooms, krátce před jednou odpolení na vlnách Express FM. A ještě než se rozloučíme, tak já mám pro vás jeden rychlej zvířecí fun fact nakonec. Kdybych se vás zeptala, kdo má v krku víc kostí, jestli žirafa nebo lenochod, asi byste všichni vsadili na žirafu. Jenomže věda říká něco jiného. Žirafa má ve svém obřím krku přesně 7 obratlů, což je samozřejmě úplně stejně jako člověk, nebo většina ostatních savců. Ale takovej tříprstej lenochod má krčních obratlů 8 nebo i dokonce 9. Kdo by to byl řekl? Já vám popřeju krásné odpoledne, užijte si ho tady s kolegyní Veronikou Kolouškovou a zase zítra tady páčko. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Univerzita Karlova má v sousedství fakultní nemocnice Hradec Králové nový kampus, který patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Je propojený s nemocnicí a soustřeďuje se jenom na jednom místě výuku, výzkum i zázemí farmaceutické fakulty a také lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má také vystoupení na summitu Krymské platformy. Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě za zápasem proti Norsku, a to v sobotu 26. prosince. Dnes je slunečný den s teplotou do 20 stupňů Celsia, zítra se zatáhne, mírně ochladí a přidají se občasné přehánky. Tolik zprávy ve 13 hodin. U odpoledního vysílání vás nyní zdraví už Veronika Koloušková. Přeji vám příjemný poslech a hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Poslouchali jsme novou skladbu od Foo Fighters, jmenuje se Window. Zdraví vás Veronika, hezké odpoledne. Vám ještě jednou přeju, máme středu, svátek slaví Bertičky, všechno nejlepší Bertám. No a teď se podíváme na jeden film, který je v přípravách. Vezmu to trošku ze široka. David Fincher a Quentin Tarantino. To jsou dva velikáni amerického filmu. Spojuje to, že oba dva chovají velké sympatie k Bradu Pittovi. David Fincher s Bradem Pittem natočil své rozhodně dva nejlepší filmy, a to je Fight Club a to je Seven. A taky s ním natočil podivuhodný případ Benjamina Buttona. Co se týká Quentina Tarantina, tak ten obsadil Brada Pitta do Hanebných panhartů a taky do Tenkrát v Hollywoodu, což je jeden z jeho asi poslední film z roku 2019. A Brad Pitt si v tom filmu zahrál kaskadéra Cliffa Boota. Za tuhle roli získal svého prvního Oscara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. No a mluvím o tom proto, protože Tenkrát v Hollywoodu bude mít spin-off. Jehož protagonistou bude právě kaskadér Cliff Booth, kterého hraje Brad Pitt. A scénář napsal Quentin Tarantino a režíruje David Fincher. O čem to bude, kdy se to bude odehrávat a kdy ten film uvidíme, ať už online, nebo třeba i v kinech, tak to vám řeknu za chvíli.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Vertigo, tato píseň se jmenovala jako slavný film Alfreda Hitchcocka. My se ale teď budeme bavit o úplně jiném filmu a ten film se jmenuje The Further Misadventures of Cliff Booth, něco jako další nezdary Cliffa Bootha. A je to, jak už jsem říkala, spin-off filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu. A je to spin-off, který se bude točit kolem postavy kaskadéra Cliffa Bootha, kterého stvárnil Brad Pitt. A premiéra bude už velmi brzy. O čem to bude? Ten film se bude odehrávat v roce 1977, kdy se v Hollywoodu začaly točit vesmírné ságy a takové ty velkolepé blockbustery. A z Cliffa Bootha je takzvaný fixer, čili muž, kterého studia volají, když mají problém, který policie nesmí vyřešit. Takže Cliff Booth splňuje tyto zakázky, které ho zavádějí hluboko do podsvědí slunného Hollywoodu, slunného Los Angeles, a bude pátrat po zmizelé herečce a proplétat se mezi ambiciózními producenty v dalších rolích, například Elizabeth Debicki nebo Timothy Olyphant. A teď k té premiéře. Je to film, který vznikl pro Netflix, jak už jsem říkala, scénář Quentin Tarantino, režie David Fincher, hudba Trent Reznor a Atticus Ross, a premiéra na Netflixu těsně před Vánoci, před Štědrým dnem 23.12. Ve Spojených státech amerických se ten film bude

0: nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, sup. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Hudba na prvním místě.

0: bylo černé léto, Red Hot Chili Peppers, přátelé, ale my už máme podzim. Od dnešních dvou hodin, teď mi to teprve došlo. Tak vítej podzime 2026, snad nám přineseš krásné počasí. Tohle už je podkres pro nový single Gufrau, který dali dohromady s Marie April, jmenuje se Nechci. Ke Gufrau a Marie April mám dvě zásadní informace. Jednak to, že Gufrau se pomalu začínají loučit s tou érou, kterou zažili dohromady se zpěvákem Viktorem Kalem, se kterým natočili několik singlů a taky celou desku boyband, která vyšla na Silvestra, čili na přelomu loňského a letošního roku. No a v plánu je poslední velký koncert s Viktorem Kalem na dlouhou dobu a odehraje se 3. listopadu v pražském klubu Sasazu. V prodeji zbývá posledních 300 vstupenek. Tak pospěšte. Co bude dál? Co bude bez Viktora? Kdo bude zpívat jeho party? Nebo budou hrát z podkresu? No nevíme, to nevíme, to všechno ukáže čas. Ta druhá informace se týká Mary April. Ta totiž chystá společně s DJem Gufrau, Kubmatem neboli Jakubem Maťkem EPčko, které by mělo být co nejdřív. A bude to EPčko naspívané v češtině. Tak máme se na co těšit určitě a teď se těšte na ten nový single. Jmenuje se Nechci.
1: Express.
2: Express FM.

0: oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: trenirkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
14: No to není možný.
13: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
15: Music. First.
16: Express FM.

Toto byly Django Django, britská artrocková kapela, která vydá 6. listopadu svou 6. desku. Bude se jmenovat Doveland, jako země holubiček. Cameos, tak se jmenuje tento song jako cameo role, malé nenápadné roličky významných lidí v různých filmech. Na co bych si vzpomněla, na jaké cameo? No například, když Bill Murray hrál takovou jako fiktivní verzi sama sebe v takové té zombie komedii Zombieland, tak to bylo třeba super, nebo když se Brad Pitt objevil ve Friends, to bylo taky super cameo, kdybyste si vzpomněli na nějaké výrazné cameo. No, taky Ježišimaria. Drew Barrymore, hraška z E.T.ho jsem chtěla říct. Drew Barrymore ve Vřískotu, jak zemřela během první minuty. Taky super cameo a nečekané. Já to mám vždycky hodně ráda. Nicméně, tak si dáme Clairo, Sexy to Someone, pak si dáme do konce hodiny ještě novinku od Kings of Leon. A ráda bych opravila to, co jsem před chvílí chybně řekla. Řekla jsem, že poslední koncert na dlouho Gufrau s Viktorem Kalem bude 3. listopadu v Sasazu. Bude to 3.12. v Sasazu. Ale ta informace o tom, že zbývá posledních 300 lístků, stále platí.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes schválila vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice hovoří o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by platit 24 hodin od zakoupení, nikoliv do půlnoci daného dne. Digitální vyděračská skupina Shiny Hunters včera oznámila, že se její hackři úspěšně nabourali do systému FBI a ukradli data stovek současných i bývalých zaměstnanců úřadu. FBI toto tvrzení vyšetřuje. Extrémní teploty v poslední době často komplikují sportovní akce. Nedávno například museli pořadatelé cyklistické Vuelty zkrátit jednu z etap kvůli teplotám přesahujícím 41 stupňů Celsia. Podobné teploty pak o víkendu trápily hráče amerického fotbalu v utkání Eagles proti Titans na půdě Nashvillu. Těm obrovské vedro rozpouštělo kopačky a jeden z trenérů dokonce potřeboval infuzi. A jaké bude počasí u nás v těchto dnech? Dnes je slunečný den s teplotou do 20 stupňů Celsia. Zítra se ovšem zatáhne, mírně se ochladí a přidají se občasné přehánky. Tolik zprávy ve 14 hodin od mikrofonu Rádia Express FM. Vás zdraví Veronika, přeju vám příjemné středeční odpoledne.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

skončili na skladbu Dance od Slater. Teď tu mám jednu pozitivní zprávu pro všechny nadšence do starých závodních motocyklů, protože Národní technické muzeum v Praze získalo motorku ČZ125, na které závodník Miloslav Souček v roce 1956 odjel jako člen vítězného československého týmu mezinárodní motocyklovou šestidenní v německém Garmisch-Partenkirchenu. Muzeum dostalo tento motocykl darem a co je na tom pozoruhodné, on ten motocykl je v původním nerekonstruovaném stavu, což je velmi cenné. A vše bude součástí stálých expozic muzea, včetně zlaté medaile, kterou pan Souček v závodu získal a různých technických papírů, které k tomu jsou a třeba trasy. Tak až to bude vystavené, tak se o tom určitě dozvíte. Hrát nám teď budou Muse a pustíme si od nich starší věc, jmenuje se Undisclosed Desires.

0: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u Webglow nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají

0: Vy jste po starostech a žádný binec.
1: Změnili jste adresu.
2: Stěhujte se bez stresu.
0: Naše rada zní.
3: Stěhování Krbec všechno zařídí.
0: stěhovanikrbec.cz
3: Stěhovací a vyklízecí služby.
4: Moon Club. Nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
7: Express. Music first.
8: Express FM.

0: Dnes je první podzimní den, v noci nastala rovnodennost, což znamená, že den a noc jsou přibližně stejně dlouhé, ode dneška se budou dny zkracovat a noci naopak prodlužovat až do 21. prosince, tedy dne, kdy nastane zase slunovrat. Tak nedá se nic dělat, máme tady podzim, prostě léto sice skončilo, ale ještě o tomto víkendu nás čekají 25-stupňové teploty, takže mělo by nás čekat krásné babí léto a stále platí letní čas, který skončí až na konci října. Se začátkem podzimu se mi vždy připomene Lenny Kravitz s tou svou obří, ale obří hnědou šálou, kterou si jednou vzal, od té doby se stal protagonistou mnoha memes a dokonce před 3 lety využil své dlouhé šály tím, že vstoupil na TikTok, natočil video Nastává podzim, je první podzimní den, je čas popadnout vaší velkou šálu. Takže popadněte, vytáhněte své obří šály a připravte se na podzim. Hrát nám teď budou D1975, Love Me.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Hrála nám skupina Verve a jejich frontman Richard Ashcroft, který má narozeniny v datum nepěkné, ale což, každý jsme se někdy narodil 11. září. Oslavil už 55. narozeniny a Richard Ashcroft pojede jako předskokan na turné skupiny Oasis v příštím roce, protože už jel loni jako předskokan a velmi se osvědčil. Co se týká vstupenek na to turné, tak neprobíhal klasický předprodej, ale zájemci se museli registrovat na to, které datum, v jakém městě chtějí, by rádi navštívili. Registrovali se a od zítřka bude probíhat vlastně doručování těch speciálních kódů pro lidi, kteří byli vylosováni, kteří jsou ti vyvolení, kteří se dostanou na ten koncert. Takže od zítřka až do neděle kontrolujte své e-mailové schránky, kontrolujte dokonce i nevyžádanou poštu a spam, protože by to tam mohlo spadnout. Společně s tím unikátním kódem získáte i pokyny k tomu, jak si zakoupit ty vstupenky. Tak vám moc držím palce, ať jste to vy, kdo byl vylosován, a za chvíli se jdeme pustit další hudbu. Švédské Hives, Joshe Bakera, Jamese Blakea a taky si poslechneme Vaškovu rubriku Hudební zprávy.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM. Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
4: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
5: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Restaurace Masaryčka slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masaryčka. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
11: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
13: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
14: Mami!
13: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
14: Vystřihovali jsme slana.
13: Vystřihovali?
14: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
4: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
15: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
16: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
15: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
16: A můžete využít i výhodné financování.
15: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
17: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
18: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Mariah Carey se už několik týdnů psychicky připravovala na to, že přijde o rekord, co se týká prvního místa amerického Billboardu. 22 týdnů se držela v topu s vánoční odrhovačkou All I Want For Christmas Is You. Rekord padl a královnou je country zpěvačka Ella Langley s nahrávkou Choosing Texas. Fanoušci Taylor Swift se dočkali. Po sérii nejasných nápověd přišla zpráva, že už v pátek vyjde její nový song Patient Zero. Ostatní muzikanti asi příliš rádi nejsou. Kdo má termínovou kolizi s Taylor Swift, co se týká novinek, je předem odsouzen k neúspěchu. Americký kongres oficiálně schválil zákon o hudební turistice. Jehož cílem je formálně etablovat hudbu jako klíčový pilíř turistického ruchu země a donutit federální vládu aktivně propagovat americká hudební místa, festivaly a města mezinárodním cestovatelům. Tato strategie se zaměří na marketing amerických měst s hudebním dědictvím, například Nashville, Memphis, Detroit, New Orleans, Chicago, Austin a další. A to spolu s ekosystémem koncertních festivalových podniků v zemi, od Coachelly a Altra až po kluby a ikonická historická místa.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Za nejlepšího porevolučního prezidenta lidé stále považují Václava Havla, ukázal průzkum agentury Stemmark. Druhý je Václav Klaus a třetí současná hlava státu Petr Pavel, který si od předchozího květnového průzkumu mírně polepšil. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského podal nezávaznou nabídku na převzetí německé energetické společnosti Uniper. Píše o tom německý web Handelsblatt. Podle něj se nabídka týká celého koncernu a EPH v něm vystupuje jako jediný kupec. Netradičně ve čtvrtek začne v Baku program Velké ceny Azerbajdžánu Formule 1. V níž se hlavní závod pojede už v sobotu. Na městské trati u Kaspického moře se současnou formou pokusí potvrdit Ital Andrea Kimi Antonelli, který zaútočí na 9. vítězství v sezóně. Udělal by tím další krok k premiérovému titulu mistra světa. Dnes je slunečný den s teplotou kolem 18 stupňů Celsia, zítra se zatáhne, mírně ochladí a přidají se občasné přehánky. Od soboty bude teplota opět šplhat nad 20 stupňů a to minimálně do příští středy. Tolik zprávy v 15 hodin, posloucháte Express FM, u odpoledního bloku vás zdraví a vítá Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Kultura slovenského lidu má být slovenská a žádná jiná. Tak toto je výrok slovenské ministryně kultury Martiny Šimkovičové z roku 2024, který si vypůjčili kurátoři nové brněnské výstavy, která se jmenuje A žádná jiná s vykřičníkem. Je to výstava, která sdružuje stovky současných mladých slovenských umělců, kteří reagují na společenské změny a politický tlak ve svých uměleckých dílech. Tu výstavu můžete vidět až do 14. února, a to sice ve dvou budovách, a sice v Domě umění na Malinovského náměstí a také v Domě pánů z Kunštátu v Dominikánské ulici. Tak to byl takový nápad na výstavu, kterou byste mohli vidět, pokud jste z Brna a okolí. A když už byla řeč o slovenské kultuře, tak si pustíme jednoho slovenského umělce, a je to Brančikováč Vec. A píseň, která zpracovává rozdíly mezi námi bratry, Slováky a Čechy.

0: vec, který, jak píše B Barák, už 50krát obletěl slunce. V lednu mu bylo 50 let a právě v pátek vec vydá svoji novou čtvrtou česky solovou desku, která se bude jmenovat Jubilantom. Najdete na ní 10 skladeb a na přebalu je taky 10 šmoulů, nějaký kačeři Donaldi, Mickey Mouseové, no zkrátka asi postavičky, které provázely jeho dětství. Za malou chvíli si dáme nejhranější song tohoto týdne. Který to je? No to zjistíte sami.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swappy najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swappy. Otestováno se zárukou levněji. Na Swappy.cz.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
4: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
6: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
7: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
8: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v Průhonicích a na webu panmatrace.cz.
9: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s érou desky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo go out.
10: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
11: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
11: Více na www.hormann.cz.

V dnešním Old Schoolu zazní skladba od The Pussycat Dolls a má to svůj pádný důvod. The Pussycat Dolls právě dnes vystoupí v pražské O2 aréně společně ještě s hosty Deja Vu a Lil Kim. The Pussycat Dolls svým aktuálním turné připomínají 20. výročí své debutové desky PCD, která obsahovala obrovské singly Buttons, Stick With You anebo Doncha. The Pussycat Dolls výrazně sformovali popkulturu těch nultých let, prosluli jedněmi z nejenergetičtějších koncertních vystoupení své éry a na tom aktuální turné se znovu spojili Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt a Ashley Roberts a otvírají tak novou kapitolu své vlastně globální popové senzace jménem The Pussycat Dolls. My si pustíme single Doncha z té debutové desky PCD. Je to single, ve kterém hostuje Busta Rhymes. Je to single, který The Pussycat Dolls katapultoval ke světové slávě a je to single, o kterém se málo ví, že ho napsal, že jehož autorem je CeeLo Green, dámy a pánové, já to nevěděla. Takže Pussycat Dolls, Doncha a rok 2005. Express Old School.

Ale jo, ten CeeLo Green je tam slyšet vzadu v tom back vokálu. To mluvené slovo trošičku, takový ty echo vokálky jsou CeeLo Greena, který tuto skladbu nejen složil, zkomponoval, ale taky ji produkoval a velmi často ji zpívá na svých vlastních koncertech. Tak to byly The Pussycat Dolls, dnes večer je zažije O2 Arena a my teď jdeme na další song a ten song bude od Harryho Stylese a jmenuje se Aperture.

0: Jak jsme na tom s tou likvidací?
1: Mám ho v kufru, ale nevím kam s ním, šéfe, je moc velký.
0: Žádný problém, slyšel jsem o jedné stanici, co teď rozdává přesně to, co potřebujeme.
1: A nelakuješ mě?
0: Vůbec, na Expressu se soutěží o štěpkovač dřeva za skoro 20 klacků.
1: Konečně se zbavíme těch větví ze zahrady.
0: Jasně, že větví, o čem jiným bychom mluvili, ty dřeváku.
2: Tento týden soutěžíme mezi 16. a 19. hodinou o benzínový štěpkovač dřeva Gamul HC100.
3: Poslouchejte a můžete vyhrát.
4: Odpolední drive
5: na Expressu.
6: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
8: Prague Sounds, the festival.
9: Červené víno na světlém koberci?
10: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
11: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
12: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
16: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
17: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
16: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
18: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
19: Mami!
18: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
19: Vytřihovali jsme slena!
18: Vystřihovali?
19: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes.
20: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
21: Trenýrkarna.cz.
22: Hlášení pro lovce slev.
23: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
5: Express. Music first. Express FM.

Tak to byla dvojice Royal Blood, která nás už velmi brzy za měsíc oblaží svojí novou nahrávkou, novou deskou. Od Veroniky pro dnešek už zcela vyčerpáno, tedy zcela ještě ne. Máme před sebou tři skladby, první bude od 21 Pilots. Za malou chvíli už začíná Express Drive s pány Petrem a Michalem a dneska si můžete, milí zahradníci, s klukama zasoutěžit o štěpkovač od Lumagu, takže jestli se vám válí po zahradě nějaké nespracované větve a chtěli byste štěpky, tak neváhejte a zapojte se do soutěže, to je jasný. Jinak vám přeju krásný zbytek toho prvního podzimního dne roku 2026 a zítra se uslyšíme zase od jedné. Ahoj!

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Předvolební kampaně vrcholí a pražští voliči si pomalu rozmýšlí, komu 9. a 10. října odevzdají svůj hlas. Exkluzivní průzkum NMS pro Novinky nicméně ukázal, že řada z nich neví, jak v komunálních volbách hlasovat pro vybrané kandidáty. Správně by podle zjištění hlasovalo jen 33% Pražanů. Nejhůře jsou na tom se znalostmi způsobů hlasování příznivci hnutí ANO. Íránské aerolinky nelétají od středy do řady mezinárodních letišť v okolních zemích kvůli hrozbě razantních amerických sankcí. Íránská letadla nepřijímají letiště v Bagdádu, v Iráku či v Maskatu v Ománu. Ke stejnému kroku přistoupili Azerbajdžán či Gruzie. Čeští vodní slalomáři, včetně letošních mistrů světa Terezy Kneblové a Jakuba Krejčího, uzavřou sezonu evropským šampionátem, který se uskuteční od čtvrtka do soboty v Itálii. V týmu je i obhájce evropského titulu mezi kajakáři Jiří Prskavec, jemuž se ale v této sezóně příliš nedaří. Naopak na mistrovství Evropy už neodcestoval světový šampion v kajakkrosu Vít Přindiš. Dnes odpoledne bude polojasno až jasno, zejména ve východní polovině území, večer v severozápadní polovině Čech místy až oblačno. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 12. Posloucháte Express FM, kde právě startuje odpolední drive a společnost vám v následujících 3 hodinách vysílání budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Petře, nezdrav ty lidi.
1: Já zdravím lidi, já jsem šťusně slašně...
0: Takhle funguje totiž reverzní psychologie.
1: U mě ne, já vyznávám old school.
2: Ne, ale samozřejmě třeba to funguje docela dobře u dětí, veď? No. Ne, abys dal tý babičce pusinku. Ne, abys mi dal bonbon. No a funguje to skvěle pořád.
1: No každopádně hezké středeční odpoledne, drazí posluchači Express FM. Jak jste už asi poznali, začíná odpolední drive. My se teďku dáváme trošku do formy, protože na mě jde spaní. Myslím dohromady, spaní, a, ale už mám kafe, takže bude to dobrý.
2: Jo, tak to jsou ty prohýřený noce, že my jsme včera byli na pivu.
0: My jsme byli v 9 doma.
2: A kdyby jsme odcházeli, no, jsme byli doma. Legraci, že? Ale to víš, tak jako jedno pěti pivo, no to s člověkem zacloumá takhle v týdnu, že jo. Chtěl jsem jít ve středu, ale ono to bylo v úterý navíc ještě. No, tak dneska samozřejmě zakončíme dnešní Express Drive, jako vždycky ve středu, pěticí nových singlů v našem vysílání. Čeká nás výprava do hospody, čeká nás soutěž o štěpkovač za 20 000 skoro a spousta dalších zajímavostí, které nebudeme prozrazovat, protože bychom vám mohli něco slíbit a pak to třeba nestihnout.
1: Jo, ale protože jsme slušně vychovaní a nejenom, že pozdravíme, ale držíme i své sliby.
2: Tak, i slipy.
1: Ty mluv zase, já mám drinky.
2: Já taky.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: CZ Doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
5: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Restaurace Masarička slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masarička. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
9: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
10: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
11: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo Go Out.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Ti musím něco říct.
1: Ano.
0: Já mám takovou smůlu.
1: Jak to?
0: Že se nemůžu zúčastnit téhle soutěže, jo?
1: Jo, to chápu, protože ty jsi chatař, chalupář samozřejmě a takový štěpkovač by si určitě uvítal.
0: Co štěpkovač? Já bych jako od firmy, která ten štěpkovač dodává, což je firma Lumac, jako užil v podstatě skoro úplně všechno. I když třeba nepotřebuju kmenovou pásovou pilu, tak by se mi hodila.
1: Já, to je jasný, no, jako správný kutil a správný domkař potřebuje doma všechno, že jo? Ale... To, že to nevyužije možná nikdy za svůj život. Je věc druhá.
0: Jako,
1: ale ten štěpkovač, a ten štěpkovač věřím, že bys využil, ty jsi vlastně jako naříkal, už když jsme tady minule s Lumagem soutěžili o štípač dřeva, že ten by si ti taky hodil.
0: Ano.
1: Takže zkrátka je to prostě věc, kterou využijete, pokud teda nebydlíte zrovna v 1+1 někde na hustě osídleném sídlišti.
0: Ale i tam byste ho využili. Ale mně se na něm líbí dvě věci.
1: Že bych ho dal na balkon.
0: No, normálně, ať máš sousedi radost pěkně po ránu, ne?
1: Ale co děláte? Štěpkuju tady svoje starý prkínka na to a vařečky.
0: Ten, o který my tady soutěžíme, za prvý, jsme jediný rádio, kde o něj můžeš soutěžit, tak takže já mám smůlu. Tady kdyby bylo někde jinde, tak si třeba zasoutěžím.
1: No jasně.
0: Ne, a tady nemůžu. Nemůžeš. Ale to je jedno, mně se na něm líbí, že Gamul HC100 je opravdu jako výkonná mašina. V pěkný zelený barvě, můžeš si ho někam, můžeš si s ním posouvat, protože má dobrý kolečka. Ale ještě se mi líbí to, co by vyřešil můj problém co se týká rozměru zahrady. Já mám malou,
1: no.
0: Už se mi tam moc věcí nevejde, chtěl jsem si tam dát někam ten kompostér.
1: No.
0: No, ale ten, nechci tam kompostér si toto. A tohle to rovnou, tu štěpku, která ti z toho vyjede, tak to, tu bych rovnou dával někam.
1: Ke stromům,
0: ke kytičkám.
1: No, jasně, kolem záhonu. Mně se na něm líbí to, že umí větve, který mají 8 cm, jo. Jako sešrotovat tady ten Gamul HC100.
0: To už je jako pěkná větívka,
1: to už je větívka, jako to už je takový malý stromek, že? Jasně, no, tak větší průměry stejně pak většinou naštípeš jako třeba do krbu, že? Nebo na grill. Jo. Takže tohle je podle mě jako ideál na to, co ti jako zbyde z toho, co jako využiješ třeba ke spálení, že? A tohle to by spálil pak někde jako prostě na zahradě, udělal bys vatru, kterou stejně dělat nemůžeš, že? Když je pořád sucho. No, zkrátka je to skvělá věc. Je to ideální ke kompostování, mulčování zahradního a dřevního odpadu. Tuhle tu dřevní štěpku ale můžete využít také pro topení třeba, jo.
0: Mm-hmm.
1: No a navíc nepotřebujete žádný prodlužky nikde tahat, protože je to benzínový a výkonný. No a ten výkon je...
0: Ten nebudeme říkat.
1: Ten nebudeme
0: na ten,
1: říkat.
0: Se ptáme. A ještě víš, co se mi ještě líbí? Ano. Jedna věc. Já jsem se koukal zase na to video, jo.
1: No.
0: A on má takovej ten velký násypný otvor, kterým tam házíš ty větve celý. No. Tam si tu můžeš nastavit tu výhozovou klapku, ten podvozek a to řezání tam obstarává takovej nožovej buben. A zároveň si ho natahuje to, ty větve, takže jako tam to šoupneš, to je hned.
1: No a ten nožový buben pohání ten motor.
0: Ano,
1: a ten motor má výkon.
0: Neříkej.
1: Kolik nás zajímá, je to při otáčkách 3600 za minutu a nás zajímá, jaký ten výkon je. Napište nám to na drive@expressfm.cz. No a pokud byste potřebovali nápovědu.
0: Pokud byste potřebovali nápovědu, ale já věřím, že vy jste zkušení zahrádkáři a tohle to víte, ale pokud třeba náhodou vám se vám to nějak vypařilo z hlavy, tak stránky www.lumac.cz, kde najdete vůbec široký sortiment téhle firmy, jsou vám k dispozici.
1: No, hledejte štěpkovač dřeva Gamul HC100.
0: A ještě jednou prosím vás, opakujeme tu e-mailovou adresu, protože se nám tady děje taková nepěkná věc a vy to posíláte všude možně, my to pak s Michalem musíme honit. Ten e-mail je drive, psáno drive, jo, jako...
1: Ano, jako dříve.
0: Dříve.
1: Bez háčku.
0: Dříve bez háčku. Zavináč expressfm.cz.
2: Středeční odpoledne na Express FM. Express FM. They wish and I wish and I wish and I wish and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehody se momentálně vyskytují například v ulici Pražská v Čáslavi v okrese Kutná Hora, na silnici 115 v obci Skuhrov, což je v okrese Beroun, na D1 na 195. a 5. kilometru ve Stěnu na Ostravu, v ulici Skrvaňská v obci Plzeň, na silnici 126 u obce Trhoviště Pánov v okrese Benešov, a nebo v ulici Kaštanová v obci Brno. Jezděte opatrně, šťastnou cestu vám přijí Michal s Petrem.
3: Press FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
3: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuju.
2: Vole, trapný, všichni se ti smějou.
3: Jen nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnic a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
8: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
9: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT Service.
13: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
14: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
15: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
16: Mami!
15: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
16: Vystřihovali jsme slana.
15: Vystřihovali?
16: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
17: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
18: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
19: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
18: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Express FM.

0: Koncem srpna roku 1989 vydali Depeche Mode tuhle tu šlehu s názvem Personal Jesus a bylo vymalováno.
1: Bylo vymalováno a do dneška je to šleha.
0: Ano.
1: Já tady mám taky takovou šlehu, a to jazykovou, protože třeba slova boomer nebo ghostovat, ty už jsou běžný. Že? A teď mám jako nový slova, který se postupně dostávají do slovníku. Počkej, lidí. Jako.
0: Teď, když jsem se s těma dvouma slovama, co ty si řekl, naučil pracovat, máš další.
1: Jo, ale myslím si, že třeba homosexuál asi nepozná.
0: Koho? Ne,
1: homosexuál.
0: Hobosexuál.
1: To je člověk, který...
0: Který vlastně, zrušuje hoboj.
1: No, jsi blízko. Ten vlastně ten romantický vztah si najde jenom proto, aby měl kde bydlet. On je jako homeless.
0: Takže on je takový trošku
1: hobo.
0: Uránek, jo?
1: No, vyčuránek, no. To klidně řekni, čuránek.
0: Můžu říct,
1: no.
0: Tak jo, takže on si prostě najde ženu s palácem a...
1: No, to nemusí být palác, to stačí byt, on je třeba homeless, jo? Takže on jako jakýkoliv bydlení je pro ně lepší než...
0: Jak jsi říkal?
1: Hobosexuál.
0: Protože hobous, to bude takový...
1: No, to jsou jako homeless, to je vlastně jako šupák, ne? Hobo,
0: dobrý, tak to se pohodě. Ale ty já naštěstí nepotkávám. No.
1: Pak je tady, to myslím, že není úplně slovo, který by jako si zdal do slovníku, ale takový lidi určitě znáš. Ultra crepidarian.
0: Urpa creepy?
1: Ultra crepidarian. To je z latiny, pozor.
0: No a co to znamená?
1: Je to člověk, který ti dává rady nebo názory, aniž by na to měl znalosti. Takový, myslím, že takový potkáš 12 dotud studeně.
0: Takhle, počkej, všichni jsme trenéři, víš co? Jako,
1: no jasně, no.
0: Jak se ultra crepy Damian, jo?
1: Crepy Darian.
0: Darian.
1: No, to je...
0: Jsi takový ultra crepy Dariane. Ty to říkáš krypto.
1: Ty jsi hrozný ultra crepidarian. No, já myslím, že možná občas někdy i my se staneme ultra crepidariany, co se budeme povídat.
0: Nejenom crepidariany, ultra.
1: Ano, jsme takový ultras. No, pak je tady další zajímavé slovo a to je tights optimist. A to je člověk, který běžně chodí všude pozdě, ale věří, že příště se mu povede přijít brzo, přestože ráno 2 hodiny scrolluje na telefonu a už by měl být na cestě.
0: Vlastní chybou přijde pozdě, nic si z toho nedělá, a ještě ti přesvědčuje, že je to pohodě.
1: Ten, jo, příště to bude lepší, víš, a ještě se probudí a říká, no už bych měl pomalu. A tak ještě, tady se ještě podívám na tyhle ty storíčka. Takový ten člověk, který prostě...
0: Ještě si jednou zahraju hada a budu dobrý.
1: Ještě si půjdu vařit kafe. Pak je tady wallflower, to bych klidně přeložil jako tapeta u nás.
0: No.
1: A to je člověk, který je zdrženlivý, stydlivý a když je někde mezi lidmi, tak se vlastně snaží splynout s tou zdí. To znáš určitě, jo? Jakože, že prostě se snažíš, abys nebyl vidět, protože nechceš být vidět prostě.
0: Jo, tam někde v kousku, schováváš se za někoho, hlavně ať mě nikdo neoslovuje.
1: Jo. No a pak je jeden člověk, kterého jsem potkal i na tvojí svatbě a to je Smellfeast.
0: Smellfeast? No. Se smrděl tam někdo?
1: Ne, jo? Ne, člověk, který kdykoliv vidí a cítí jídlo, tak se k němu hnedka přižene.
0: No tak ty, já vím, no. Jako tam, jako já znám pár takových lidí, ale víš co, občas se to dá ten jejich apetit využít tomu, když máš nějaký zbytky a nemůžeš si jich zbavit.
1: Jo, to je super. No.
0: Prostě nechceš něco k jídlu.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřežky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
5: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
6: Prague Sounds, the festival.
7: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Express. Music first.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vnímání prezidenta Petra Pavla u veřejnosti se mírně zlepšilo. Na školní stupnici obdržel průměrné hodnocení 2,7, zatímco v květnu to bylo 2,9. V hodnocení polistopadových hlav států je dlouhodobě nejlépe vnímán Václav Havel před Václavem Klausem. Za ním v šťastném závěsu následuje Pavel. Nejkritičtěji lidé vnímají Miloše Zemana. Plyne to šetření agentury Stemark. Premiér Robert Fico po jednání kabinetu informoval, že zavede maximální marži prodejcům pohonných hmot ve výši 10 centů, což je asi 2,43 korun. Vláda zároveň schválila dočasné snížení jízdného ve vlacích na polovinu. Fico současně kritizuje Evropskou unii, že se místo cen pohonných hmot soustředí na válku na Ukrajině. Chystá otevřený dopis vedení EU. U fotbalistů Třince skončil trenér Tomáš Hejdušek, který je v minulé sezóně dovedl k postupu do druhé ligy. Předposlední celek tabulky na webu oznámil, že mužstvo převezmou trenér dorostu a donedávna asistent u A týmu Tomáš Jakus s dosavadním asistentem Lubomírem Luhovým. Dnes noci bude zpočátku polojasno až skoro jasno, zejména v severozápadní polovině území místy až oblačno. K ránu se v severozápadní polovině Čech místy vyskytnou déšť nebo přehánky, nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na horách kolem 5. Příjemný poslech na Express FM vám za odpolední drive, který vstupuje do své druhé hodiny, přejí Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Charlie XCX, wink wink. Myslím, že potkat Charlie XCX někde v restauračním zařízení by mohlo být fajn, pokud by se jako naladila na tvoji vlnu.
1: Já myslím, že ona legraci neskazí.
0: No, a kam jí dneska pozvem?
1: Dneska jí pozvem do Jihlavy.
0: Do Jihlavy? No. To by se jí mohlo líbit.
1: Určitě, protože my tam zavítáme do jedné z nejstarších hospod. Oficiálně se jmenuje Na Hliništi, ale místní neřeknou jinak než Hlína. A to jméno samozřejmě není náhoda. Hospoda stojí v lokalitě, kde se kdysi těžila a pálila červená jihlavská hlína a žili tu cihláři. Celá čtvrt měla vlastní charakter a původně ležela spíš na okraji města. Ještě v 60. letech 20. století stávaly cihlářský domky po obou stranách dnešní ulice. Část z nich později nahradili panelové domy. V prostoru dnešního Štefánikova náměstí býval dokonce cihlářský rybník. Historik Ladislav Vilímek kladl současný dům na přelom 18. a 19. století a prvního majitele Martina Sígla doložil k roku 1806. Současný jihlavský průvodce Marek Skřivánek ale uvádí, že hostinec na tomto místě je doložen už na počátku 18. století, ale myslím, že to pro nás není tak důležitý. My můžeme říct, že tradice této hospody sahá nejméně 200 století do minulosti.
0: To je pěkný.
1: No a dochované vzpomínky z počátku 20. století jsou pěkně hospodské. Ve všední den se zavíralo kolem 10. Ale v neděli až kolem 11. Víš proč?
0: Nevím.
1: No přece chlapi hráli karty, ne?
0: Jo, takhle.
1: V neděli. No, to museli být hezký pondělky. No nicméně, za druhé světové války podnik provozovali Alois a Anastázie Gieswainovi a v letech 1951 až 58 fungovala v domě také ubytovna Československého svazu zemědělců. Současnou podobu získala stavba už při velké přestavbě v roce 1892 a z původního interiéru se dochoval mimo jiné i trámový strop, který měl být natřený bíčí krví tradičním způsobem konzervace dřeva.
0: Aha, to jsem netušil, že takováhle konzervace dřeva existuje.
1: Já taky ne, čověče.
0: A
1: ještě hezčí archeologická drobnost. Při pozdější rekonstrukci našli provozovatelé ve sklepě zbytky rozpadlých četnických uniform z první republiky. Podle tehdejšího provozovatele je tam někdo mohl ukrýt před válkou. No a když se ještě podíváme na dobu socialismu, tak na přelomu 70. a 80. let se hospodě říkalo také u Hrubiána a stala se místem, kam chodili lidé z rockového a undergroundového prostředí. Máničky prý často postávaly venku u takzvaných krmelců, zatímco dovnitř chodili i vojáci z nedalekých kasáren nebo příslušníci režimu. Takže se tam vlastně potkávaly dva úplně jiné světy. No a podobný charakter si podnik údajně držel až do konce 90. let. Potom prošel výraznější rekonstrukcí a proměnil se v klasickou restauraci, ale přezdívka Hlína podniku zůstala.
0: No, tak můžete zase vyrazit, je to takový tip, a zítra vyrazíme zase do jiného města a do jiné hospody.
1: Ano, a nebo kdybyste chtěli, tak nám pošlete i svůj tip.
0: Jo, jako určitě, to už jsme vás vyzývali, že?
1: No zatím si to tak nějak jako kaučujeme sami, ale víte co, my dva na ty hospody nestačíme.
0: Jo, tak nemůžeme být všude, že?
1: Přesně tak.
0: Včera jsme taky byli vlastně v jedný legendární, to taky někdy zařadíme.
1: Až půjde Praha na podruhý, tak jako takhle Praha samozřejmě, jo, jako že velké město.
0: Semeniště hospod.
1: No, přesně tak. Ale tak jako říkám, za tipy budeme rádi.
0: Určitě. Express.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala

0: Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
1: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ... Ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
3: Kdyby byli stěhovací jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
4: Změnili jste adresu,
5: stěhujte se bez stresu.
3: Naše rada zní,
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
3: Stěhovaníkrbec.cz.
5: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Music. First. Express FM.

0: To byl růžový pozdrav od Adély v rámci skladby Ain't in LA.
1: No a my se tady často zabýváme různými vědeckými poznatky a já jsem tady našel nějaké, které se přímo týkají našich životů. Představ si, že lidé potřebují minimálně 4 obětí denně, aby zahnali úzkosti, pocity osamělosti a deprese.
2: Pojď ke mně.
1: Já, ty jsi hodnej. Já už jsem dneska se objímal se svým synem.
2: Já minimálně čtyři.
1: Tvé šedé vlasy, ty teda moc šedých vlasů nemáš, ale celkově šedé vlasy nejsou způsobeny stárnutím, ale stresem, který vypálí pigment pryč z tvých buněk vlasových. A můžeš tu barvu dokonce vrátit zpátky, pokud se přestaneš stresovat.
0: Fakt?
1: No.
0: Takže je to vratný.
1: Jo. Ano, je to tak, je to vratný proces.
2: Ty jo, to čumím.
1: To, že vlastnictví psa může zredukovat riziko úmrtí o 24%, to už jsme tady několikrát řešili, ale je to dobré zopakovat. Co mě zaujalo, takže lidé, kteří chodí rychle, hodně rychle, tak vlastně mají sklony k tomu být méně šťastní v životě.
2: Proto nespěchám.
1: Já chodím rychle, no, ale jsem šťastný.
0: Tak a já chodím rychle třeba oproti svý ženě, když někam jdeme. Tam mě furt jako vrací zpátky, kam ženu a tak dále. Ale když jdu sám, tak...
1: Já taky nechodím jak Jožka Pribilinec zase, jo. Ale jako myslím si, že mám jako slušný tempo chůze.
0: Máš prostě takový jako rázný
1: tempo. Rázný, no. Tak nevím, jestli už bych měl být méně šťastný, ale nejsem, tak je to v pohodě. Třeba jsem zrovna ta výjimka, co potvrzuje výjimku. Ženy potřebují takzvanou holčičí noc, nebo prostě jako by takovou tu dámskou jízdu každých 22 dní.
2: Každých 22 hodin.
1: Aby se cítili jako živé. Nebo jako, víš, jako by, aby jako ožili. No, takže kdyby náhodou tvoje žena měla nějaký jako to, tak ji pošli s holkama ven.
0: Moje žena moc ladies night, jako nemá, moje žena hlavně nepije, že jo? Takže no, jakoby, když seš mezi kolektivem, který bumbá, tak potom se spíš díváš, jak se ti mění lidi před očima.
1: Tak jako. To možná tu depresi spíš prohloubí, než aby ji zahnalo, viď?
0: A aby potom holky všichni brečili, to nemá smysl.
1: No, tak samozřejmě, pokud i vy jste se teď poučili a chcete si z toho vzít příklad, tak vám přejeme, aby se vám ta dámská jízda vyplnila a taky vydařila.
0: A já jdu někoho obejmout.
3: Express Drive. Na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na dopravní nehody aktuálně narazíte v ulici Kostelní vrch v Kamenickém Šenově v okrese Česká Lípa, v ulici Jihlavská v Brně, na silnici 101/58 u obce Dřísy v okrese Praha Východ, potom v Bučovicích v okrese Vyškov, v ulici Napískovně v Liberci a nebo v ulici Důbravská v obci Teplice. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
3: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku. Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
1: Express

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnic a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
12: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení. Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
13: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
14: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
15: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
16: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.

0: Express FM.
1: Express FM.

0: To byl Michael Kiwanuka, který letos oslavil 39. narozeniny. Vy jste poslouchali jeho track You Ain't the Problem.
1: No a velký problém měl, a to zdravotní, a ani se těch 39. narozenin nemohl a nemusel dožít, protože dnes právě oznámil vydání svého nového alba Fudge a zároveň informoval, že loni prodělal mrtvici způsobenou krvácením do mozku, ze které se stále ještě zotavuje.
0: No, oni museli už loni rušit jeho koncerty, protože mu lékaři doporučili, ať se uklidní, a tam bylo ve hře velký turné, včetně severoamerických koncertů. Ale tehdy ta konkrétní diagnóza zveřejněna nebyla. Takže teď se ukázalo, že on má problém. Tu desku nahrával převážně v malém studiu poblíž jeho domu v Southamptonu a na rozdíl od dřívějších desek si to všecko dělal sám bez dlouholetých spolupracovníků.
1: Nejsem si jistý, kdy se budu moci vrátit na turné, ani jak to bude vypadat. Poranění mozku, které jsem utrpěl, bylo docela vážné, takže je třeba podstoupit spoustu rehabilitace. Čeká mě dlouhá a těžká cesta. No a my budeme samozřejmě držet Michaelovi palce, aby ta cesta byla úspěšná a aby se minimálně do studia mohl vracet ještě dlouho, protože to stále ještě není jisté.
0: Přesně tak, já si myslím, že on bude dobrý a hudba léčí, to víme všichni.
1: To je pravda. Drive.
2: Odpolední Drive. Na Expressu.

0: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly agrodabaky.cz.
3: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
4: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
5: Spěchejte na www.webglobe.cz.
6: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
7: Prague Sounds, the festival.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
12: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland
13: Express FM.
14: Hudba.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká republika se připojila ke skupině zemí usilujících o ochranu dětí před dopady umělé inteligence. Prezident Petr Pavel se v úterý zúčastnil jednání vedeného jeho francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, který stojí v čele iniciativy. Do polského vzdušného prostoru dnes dopoledne z Kaliningradské oblasti vletěl ruský vojenský vrtulník Mi-8, oznámila polská armáda. Vletěl do vzdálenosti 300 metrů od ranic a po 42 vteřinách polský vzdušný prostor opustil. České tenisky už vědí, jaká další překážka čeká v cestě za vysněným titulem v Billie Jean King Cupu. Po skalpu Velké Británie vyzvou v semifinále Španělsko, které dnes v čínském Shenzhenu udolalo Kazachstán 2-1 na zápasy. I do pátečního duelu půjde tým kapitánky Barbory Strýcové v roli velkého favorita. Zítra bude oblačno až zataženo. V Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Během dopoledne a večera bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Posloucháte Express FM, kde krátce po 18. hodině míří odpolední drive do své finálové hodiny, během které vám nabídneme 5 čerstvých novinek. A budou u toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byly Lily Wood, The Prick a Robin Schulz, jejich Prayer in Sea. To je rozhodně už věc, která je prověřena lety, prověřena mnohými hraními, třeba na diskotékách i v našem éteru. Teď ale nastává čas pro pětici novinek a za tou první jdeme za jedním sourozeneckým projektem do Anglie.
1: Mimochodem, vzpomínáš si, kterou novinku jsme v pátek z naší nabídky vyřadili?
0: Vyřadili, musím přiznat, že mě vlastně na první poslech nebavila, ale jak jsem ji teďka slyšel už asi pětkrát, musím říct, že vlastně jako jsem se na ní naladil.
1: Jo, není to špatný, my jsme vlastně jakoby o ní nevěděli nic ještě v pátek, teď už samozřejmě jsme o něco chytřejší, znalejší, takže vám můžeme Veja Project vlastně představit. Čeká vás od něj novinka, která v tuhle chvíli je druhou skladbou na jejich právě vydaném debutovém albu Nocturne. Vyšlo 18. září a ta celá deska je koncipovaná jako cesta jednou nocí. Od introspekce přes samotu až právě k euforii tanečního parketu. Mm.
0: No a tu euforii si užívají sourozenci Olivia Hardy a William Gao. Oba mají klasické hudební vzdělání. Ona je houslistka a on pianista. William navíc má i herecké zkušenosti a za roli v netflixovském seriálu Srdcerváči dokonce byl i nominován na cenu Emmy, takže to není žádný nazdárek.
1: No a oni, když hledali název téhle skladby, kterou spolu dali dohromady, tak producent Declan Gaffney potřeboval to nějak pojmenovat, ten soubor v počítači, a Olivia řekla, prostě to pojmenou Vogue, a přiznává, že je v tom trochu i atmosféra Madony, to znamená sebevědomí, móda, sex appeal a klub, ale nejde o přímou poctu jejímu hitu. Samotní Veja Project skladbu popisují jako píseň o tom, že se člověk přestane bránit touze a nechá se jí pohltit.
0: Tak se nechme pohltit. Novinka. Novinka. Express FM. Project.

0: Dozívající věci od Keen jsem si zase málem schrupnul, ale zaplať pámbu, že v rámci naší dnešní druhé novinky se vrátíme do léta a dáme si track, který už má kolem 128 BPM a tam nějaký spánek nehrozí.
1: Také vyrazíme do Austrálie, protože tam odsud pochází 40-letý producent a DJ Paul Nicholas Fisher. Vystupuje jenom pod svým příjmením a ten k sobě tentokrát do singlu What a Life přizval zajímavou dívku, dámu, ženu, zpěvačku.
0: Umělkyni. A ta se jmenuje Florence Armen. Ona pochází z Velké Británie, vyrůstala v Rakousku a dlouho psala především pro jiné interprety. Spolupracovala s The Kooks, Crow nebo J-Flip a pochází navíc kompletně muzikantský rodiny, protože její otec je dirigent a skladatel, matka hlasová koučka a oba bratři jsou muzikanti.
1: Zkrátka hraje celá rodina a Florence to zpívá v tomhle tracku super. Je to příjemná, pozitivní záležitost, jak jsi říkal, vrátí nás trošku do léta.
0: Přesně tak, on už teda takhle. Fisher v tomhletom tracku sadil na jistotu a testoval si ho už od června na svých DJských setech a údajně tenhle ten track měl ještě před vydáním na jeho sociálních sítích 2 miliony reakcí.
1: Myslím, že naše reakce je taky taková, pojďme se ho pustit.
2: Novinka. Express FM.
3: Fisher a Florence Armen. What a life!

0: Tak doufám, že jste si u přijímačů trsli, nebo aspoň lehce podupávali do rytmu. Tohle to byl Fisher, Florence Armen a Woodlife.
1: No a krom dalších novinek vás mimo jiné čekají třeba Jungle, nebo Fat Dog, anebo taky náš prověřený Australan Tame Impala.
2: Seš tlustá, fakt nechutný.
3: Pošli to heslo, jinak tě nepohle.
4: Trapný, všichni se ti smějou.
5: Je nevadí, že jsem starší než ty.
6: Tak co? Líbí se ti tvoje nový video.
7: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
8: O2. Více ze života.
9: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
10: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
11: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
12: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
13: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
14: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
15: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
16: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
17: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
16: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
17: A můžete využít i výhodné financování.
16: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
18: Express. Music first. Express FM.

0: Jak říká Václav Mašinda, náš milý kolega raní a express topový, tak jungle si nespleteš s ničím.
1: Zatím.
0: Zatím to prostě zní maximálně, kdybychom hráli novýho Leona Bridgese, protože jemu to produkovali, dvě třetiny Jungle, to nový album, a zní to jako Jungle s jiným hlasem.
2: Protože víš, jak to v tomhle světě chodí, jo? Jakmile najdeš osvědčenou formulaci, formuly a návod, tak přicházejí další kopírovači.
0: A navíc si myslím, že tím, že Leon Bridges je velký v Americe, oni jsou velký na ostrovech, takže vlastně se ani navzájem nekonkurujou a oni vlastně ten svůj zvuk přenesli aspoň za moře.
2: No a co se týká změny žánru, tak s tou přišla i zpěvačka Rosé z Blackpink, která minulý týden vydala nový single s názvem New Trick.
0: Tahleta novozelandsko-korejská zpěvačka překvapuje takovou pop-punkovou energií. Ten single je samostatný, nemá to být předzvěst její druhé solové desky, která by měla přijít příští rok. Možná to tam potom se objeví nějaký bonusový track, nějaký deluxe edici.
2: Ona se vyjádřila, že skladba vznikla jen pár dní po letošní Met Gala, v době, kdy překvapivě zjistila, že už ji tolik netáhne psaní smutných písní. A proto přišla s takovým, řekněme, svižnějším rokem, já nevím, jak to je, jestli to mám, nebo pop-punkem, řekněme.
0: No pop-punk tady píše náš hudební ředitel, ten je odborník, takže no já mu věřím.
2: No a navíc ta skladba má i svůj videoklip, který režíroval Dave Myers a ten dělal třeba klipy pro Arianu Grande nebo Kendricka Lamara či Harryho Stylese. A celý byl natočený na iPhone 18 Pro v rámci kampaně Shot on iPhone.
0: No a na tomhle tracku s 29-letou rodačkou z Oaklandu spolupracovali dva američtí producenti a autoři, a to Amy Allen, dvojnásobná držitelka Grammy v kategorii skladatel nebo autor roku, která spolupracuje třeba s Olivier Rodrigo, Sabrinou Carpenter, Charlie XCX, Harry Stylesem nebo Justinem Timberlakem. No a tím druhým byl Andrew Wells, což je zase producent, skladatel a multiinstrumentalista, který má ve svém hledáčku a ve svém portfoliu třeba Halsey, Ellie Goulding, Celine Dion, Phoebe Bridgers nebo Fallout Boy, takže tam možná je ta punková, jo, pop-punková energie.
2: No zkrátka, na té skladbě se podíleli osvědčená jména a vy si teďko budete moct poslechnout, jestli to, co jsme vám teďko o ní říkali, je pravda nebo ne. Novinka.

0: Express. Dopravní
1: servis. Pozor na nehody například na D5, kde na 107. kilometru se srazily dva osobáky a zpomaluje to dopravu. Další nehoda je na D1 mezi 192. a 193. kilometru ve směru na Prahu. Tam je neprůjezdný levýjízdní pruh. No a další nehody pak na další nehody narazíte v ulici Nad Rybníkem v Doksech v okrese Kladno, v ulici 9. května v Jindřichově Hradci, na silnici 152 u Modřic v okrese Brno Venkov nebo na silnici 1132 v obci Tuchoraz v okrese Kolín. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
2: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku. Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
0: Express FM.

0: Tohle byly Divoženky Vetlek a my se v podobném hudebním duchu budeme držet i v rámci naší dnešní čtvrté novinky.
1: A tu už jste mohli slyšet, pokud jste dobře poslouchali Express Drive, myslím si, že 2 týdny zpátky, to tady zrovna nebyl se mnou. A tuhle tu věc jsem vybral pro naše posluchače mezi 6 novými singly, jeden takový pátek hezký letní. No a naštěstí se to zadařilo a tenhle ten anglický septet, který si říká Fat Dog, se zařadí mezi naše novinky se singlem Call It What You Want.
0: No, oni, tato mladá a nadějná partička už 2. října vydá druhou desku Cancel Me, I'm Tired a v této skladbě, kterou vám pustíme, jsou Fat Dog docela osobní, protože frontman Joe Love vysvětlil, že při psaní sledoval problémy lidí ve vlastní rodině a začal přemýšlet, co když tohle jednou potká mě. Je něco takového zakódovaného v mý DNA? No a myslím si, že ten mix té hudby, to znamená post-punk a raveový syntezátory, je v podstatě takovou jako zvláštní kombinací.
1: Jo, mně se to líbilo na první dobrou a doufám, že se to bude líbit, milí posluchači, i vám. Tohle to jsou Fat Dog.
2: Novinka. Express FM.

0: multiinstrumentalista, producent a taky vokalista, který si potrpí na falzety a vokoudry. Tohleto je Tame Impala, občanským jménem Kevin Parker.
1: No a my se v jeho rodné zemi, tudíž v Austrálii, zdržíme i v rámci naší dnešní poslední novinky, za kterou strojí australská kytarová kapela DMAs.
0: Tohleta kapela je vám určitě dobře známa. Je to trojice, kterou tvoří Tommy Odell, Matt Mason a Johnny Took. No a ta vydala v srpnu své páté album, které nedostalo žádný název, tedy bylo eponymní.
1: No a já, co mám rád u této party, jsou spíše svěžnější songy oproti těm oploňováčkům. A tohleta, tahleta s názvem Killing Time je přesně moje krevní skupina. Ale její vznik byl docela zajímavý, protože Matt Mason prozradil, že skladba původně začala jako pomalý rapový beat kolem 85 BPM, založený na samplovaných smyčcích. No a producent desky pak navrhl, udělejme to extrémně rychle. A kapela prý vyzkoušela asi 50 různých nápadů na refrén, než našla ten správný.
0: No a očividně to byla trefa do černého. Mimochodem i díky tomuhle singlu deska, která nemá jméno, vynesla kapele triumf v domácím žebříčku, tedy v tom australském, a v britské prodejní parádě to dotáhli na 9. místo, což je, myslím, celkem slušné na takovou celkem jako indie rockovou nebo indie popovou kapelu.
1: No, tak si dáme DMAs a Killing Time.
2: Novinka.

0: tento týdenních novinek v Eteru Express FM, DMA se jich Killing Time. Pokud jste nestihli, anebo byste chtěli vidět třeba i videoklipy k těm písním, tak klidně koukněte na náš web expressfm.cz, kde je máte k dispozici.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU. Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
5: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
6: Spěchejte na www.webglobe.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Restaurace Masaryčka slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným Masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masaryčka. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
10: Trenirkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
12: Music. First. Express FM.

0: Tohle je Kvops a jeho Walk, v jeho prodání spíš teda Walk. On si trochu, a já nerad se směju teda lidem, který mají nějakou vadu řeči, ale zase si říkám, že když se jako živíš tím, že třeba zpíváš nebo mluvíš profesionálně, takže bys třeba nemusel jako mít vadu řeči, jak Barry Krypke.
1: A nebo na tom postavíš jako Barry Krypke svůj brand.
0: No to je jasně pravda, nebo Jindřich Šídlo. Tomu, no. Tomu řekli údajně, když šel na logopedii, že je jako nepoučitelný a nezměnitelný, tak ať si to udělá jako tu, ten trademark.
2: No. Já jsem třeba do druhé třídy neuměl vyslovovat.
0: No víš, jak se to hezky naučil.
2: Jsem hráčkoval.
0: Řekni neříkej. Řekni dobrý večer a naschledanou.
1: Dobrý večer a naschledanou.
0: No, tak jak vidíte, tak nám dobrá nálada zůstala až do konce našeho vysílání a stejně dobrou náladu budeme mít i zítra. A zítra opět vyrazíme do hospody. Zítra budeme mít nějakou tu vědu a pozor, zítra budeme mít taky nový YouTube.
2: Nový YouTube zítra taky budeme se věnovat stříbrnému plátnu.
0: Ta jasný, jako
2: snad,
0: čtvrtek.
2: Snad dorazí náš kámoš David Mičke, se kterým jsme včera měli poradu a já doufám, že v pořádku dorazil domů a že ho žena pustí.
0: Vždyť on měl jenom 3 nebo 4.
2: No, víš to, každý organismus je jiný.
0: A navíc to smažák, tak to jako proložil, promastil. Každý
2: smažák, myslíme, smažený sýr, jídlo, jo? Jako, my jsme si nepřibomovali nějak.
0: No, je čas jít domů. Naschledanou a zítra se těšíme ve 4.
2: Já se těším ještě v 9 Express Edge.
0: No jo,
2: čerstvou várkou.
0: Středa.
2: A zítra samozřejmě taky ve 4. Bye, bye. Express Drive. Na Expressu.

0: vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
6: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26. Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland
5: Express.
7: Music first.
5: Express FM.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Mariah Carey se už několik týdnů psychicky připravovala na to, že přijde o rekord, co se týká prvního místa amerického Billboardu. 22 týdnů se držela v topu s vánoční odrhovačkou All I Want For Christmas Is You. Rekord padl a královnou je country zpěvačka Ella Langley s nahrávkou Choosing Texas. Fanoušci Taylor Swift se dočkali. Po sérii nejasných nápověd přišla zpráva, že už v pátek vyjde její nový song Patient Zero. Ostatní muzikanti asi příliš rádi nejsou. Kdo má termínovou kolizi s Taylor Swift, co se týká novinek, je předem odsouzen k neúspěchu. Americký kongres oficiálně schválil zákon o hudební turistice. Jehož cílem je formálně etablovat hudbu jako klíčový pilíř turistického ruchu země a donutit federální vládu aktivně propagovat americká hudební místa, festivaly a města mezinárodním cestovatelům. Tato strategie se zaměří na marketing amerických měst s hudebním dědictvím, například Nashville, Memphis, Detroit, New Orleans, Chicago, Austin a další. A to spolu s ekosystémem koncertních festivalových podniků v zemi, od Coachelly a Altra až po kluby a ikonická historická místa.
0: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer všem posluchačům Express FM a příznivcům hudebního speciálu Express Edge především. Petr s Pepou právě startují 874. epizodu a budou tu pro vás následující 2 hodiny vysílání. Po várce osvědčených pecek máme dnes pochystaný spíše čerstvější materiál, ale povětšinou od ustálených umělců, umělkyň i kapel. Express Edge můžete dohledat na Facebooku a jeho prostřednictvím nám dát vědět, co máte na srdci, popřípadě načerpat hudební inspiraci. Pro pořádek dodám, že premiéru vysíláme ve středu od 21 hodin a stejnou 2hodinovou várku pak reprízujeme každé pondělí od 22 hodin. Loni obnovili svoji činnost Delphic, letos pak nejenom svým příznivcům nabídli hned 3 singly, jako druhý v pořadí ten s názvem Everything Will Find You, a právě tím dnešní 874. díl Express Edge odstartujeme. Příjemný poslech vám přejí Petr s Pepou.

again. I look up to the throne.

15 let letos uběhlo od vydání páté řadovky Lipperkalia od Patrika Wolfa. Dle mého názoru je to jeho nejlepší dílo, které otvírá doznívající track The City. Everything Everything na koncertech již delší dobu podporují své album Get to Heaven, respektive jeho výročí, protože vyšlo v roce 2015. Momentálně skladby z něj nabízí fanouškům za velkou louží, my však zařazujeme věc s názvem Pizza Boy z roku 2022.

Tohle byly Falls. Na jejich novou desku také čekáme docela delší dobu, proto jsme vám nabídli skladbu Inhaler v remixu. A myslím, že docela zdařile. O tom, že Editors vydají koncem října novou desku z vysílání Express FM, určitě víte. S Michalem jsme vám v Express Drive hned několik singlů nabídli a právě proto jsme se dnes rozhodli vrátit k titulu předchozímu, který vyšel v roce 2022 pod názvem EBM.

0: To byly Editors a ukázka z alba EBM, které je tak trochu střihlé elektronikou, ale myslím si, že celkový výsledek je zdařilý. Právě doznívá track s názvem Heart Attack. Placebo v listopadu vystoupí v Praze a představí hitovky ze svého debutu. My se však v jejich diskografii zastavíme u kompilačního alba Covers, které přineslo celou řadu zdařilých předělávek. Pro dnešek zařazujeme tu s názvem I Feel You, původně z dílny Depeche Mode.
1: Posloucháte Express Edge.
2: Edge na Express Edge.

0: Architects na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge, doznívá zcela nová věc Machine z minulého týdne. Zatím však není jasné, jestli jde o předzvěst nové desky. Architects u nás vystoupil letos v květnu na podporu loňské 11. studiovky. Ve vysílacím studiu jsou je nadále Petr s Pepou, v tomto hudebním bloku malinko přitvrdíme, připravené máme samé progresivní party. Ta následující pochází ze států a funguje přes 20 let. Její jméno je We Came As Romans a před rokem vyslala do světa 7. řadovku. Přinesla ji single One by One.
1: Express Edge a Petr Novák.

To byly The Plot in You, kvartet z Ohia, kterému v červnu tohoto roku vyšla eponymní novinka. Nabízí 12 skladeb, včetně doznívající Left Behind. Přesouváme se na Floridu za kapelou A Day to Remember, která má už na příští rok oznámenou akci na lodi, kde se představí po boku dalších part, ale jarní plavby už jsou bohužel vyprodány.

0: Doznívají A Day to Remember a skladba Make It Make Sense z jejich poslední loňský desky. V březnu tohoto roku vydali nový materiál Story of the Year. Album se jmenuje Arson, což znamená All Rage Still Only Numb. S produkcí vypomohl Colin Britain, který před dvěma lety usedl za bicí soupravu u Linkin Park. Předtím produkoval jako divý a na kontě má desky Papa Roach, All Time Low nebo Basement. Tady jsou Story of the Year a track Disconnected.
1: Express Edge.
2: S Petrem Novákem.

jestli někdo zraje jako víno, údebně samozřejmě, tak to jsou The Afghan Whigs, legendární parta složená kolem Grega Dullyho. Poslední desky jsou velmi kvalitní a ta letošní není výjimkou. Vyšla před pár týdny a její název je Soft Control. My vám z ní hráli skladbu House of I. O měsíc dříve vydal 7. solovou desku Jack White, samozřejmě ve vlastní produkci a na vlastním labelu. A samozřejmě, že si zvládl nahrát skoro sám všechny nástroje za přispění pár přátel a kolegů. Nabízíme vám z desky ukázku, asi ze skladbu There's Nobody There.

Myslím si, že bychom se brzy mohli dočkat nové desky od americké kapely Spoon, která letos v létě nabídla veřejnosti hned dva singly. Ten druhý v pořadí jsme vám před malou chvíli hráli a jeho název je Guess I'm Falling in Love. Silver Sun Pickups je americká alternativní parta, kterou vám v Express Edge čas od času hrajeme. Letos tahle čtverice z LA vydala novinku, na které se producentsky podílel sám Butch Vig.

byla ukázka ze sedmí řadovky Silver Sun Pickups. Zmíněný producent Butch Vig v začátcích dost pomohl nejenom Nirváně, ale i Smashing Pumpkins, a to s jejich dvěma prvními alby. Teď už Billy Corgan vše producentsky kontroluje sám, jestli je to dobře nebo špatně si netroufám říci, ale faktem je, že poslední nahrávky Smashing Pumpkins už mě tolik neberou. Pouštíme jejich skladbu Magdalena z roku 2022.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, jsme v polovině 874. dílu, takže máme hodinu za sebou a hodinu před sebou. V té minulé jsme byli poměrně přísní, takže teď si malinko odpočineme, ale v závěru do toho opět rávneme. Na úvod druhé půlky máme připraveny veterány britské indie scény EMF. Ti se čas od času ozvou s novým materiálem, my vám zahrajeme věsná zem Hands in the Air. V kapele se za poslední léta vystřídala celá řádka hudebníků a jako bubeníka pak EMF angažovali Robina Goodriche, původního člena kapely Bush. Příjemný poslech druhé poloviny 874. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.
1: Express Edge
0: na Express FM. If you can...

To byl Jesus Jones, které mám hodně rád, přesto musím být kritický k jejich posledním dvou titulům. Uvidíme, jak dopadne nová deska Twilight, která vyjde tento pátek a na které bude i doznívající track Animal Instinct. Na rozdíl od EMF a Jesus Jones jejich kolegové Nets Atomic Dustbin drží od nahrávacího studia dál. A tak na svém albovém kontě mají stále jen tři tituly. Ten debutový přinesl i první výrazný hit Nets Atomic Dustbin, jehož název je Kill Your Television.

Miles Hunt je anglický hudebník, zpěvák, kytarista a svého času také moderátor. Působí v legendárních Wonderstuff, které z Express Ash asi znáte, ale mimo to má i svůj vedlejší projekt Van 414, který letos po dlouhé době ožil a vy jste slyšeli aktuální skladbu The Same Body of Water. Welshy Feeder slaví 30. výročí svého debutu a svým fanouškům nabízí tuto desku v remastrované a obonusované edici a jeden z bonusů s názvem When We Fall si teď pustíme.

Černí jezdci Hardfire jsou zpátky. Po 15 letech v červnu vydali novou nahrávku, která není špatná, ale člověka napadá otázka, jestli kluci nespali moc dlouho. Kapelu však sledují na sítích a podle všeho zažívá šťastné období, a to i na koncertních pódiích. A to je důležité. Hardfire a single Don't Go Making Any Plans v Express Edge. Express Edge.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Hudba na prvním místě.

Stereo Lab na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge, a jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Stereo Lab fungují s 10letou přestávkou od roku 1990 a jejich sound je natolik charakteristický, že skladby z dílny této britsko-francouzské party poznáte okamžitě. Ta doznívající vyšla letos pod názvem Cloudland. Loni touhle dobou vydali Saint Etienne 12. a zároveň finálovou desku International. Kapela se totiž loučí s fanoušky a zítra a pozítří čeká poslední koncert, respektive čekají poslední koncerty. Ale třeba se ještě někdy vrátí, protože zmíněná finálová deska není vůbec špatná.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

Ve společnosti projektu Club 8 jsme navštívili Švédsko. Tahle indie popová dvojka funguje již od roku 1995 a v její tvorbě se mísí taneční rytmy s bosanovou, chilloutem nebo hiphopem. Poslouchali jste jejich aktuální písničku The Sweetness of Honey. Lowcast byla americká hardkorová parta, ale se členem D na začátku svého jména. My v tomto čistě dámském bloku máme připravený projekt Lowcast z britských ostrovů, který se letos ozval s novinkou a nám se docela líbí.

To byl Locust se singlem Long Distance Lover. Pokud jste navštívili letošní koncert A Perfect Circle, možná jste stihli i předskokanku Jenny Beth. Ta se k nám vrátila necelý rok od svého solového koncertu a my z její diskografie vybíráme skladbu No Good for People.

Opět jeden z důkazů, že ve dvou uděláte slušný bordel, tedy co se hudby týká, tohle byly Black Pistol Fire, dvojka z kanadského Ontária, které letos vyšla novinka a přinesla i doznívající track Rock Bottom. Na Express FM právě posloucháte hudební speciál Express Edge a ze studia vás zdraví Petr s Pepou. Je před námi finálový blok dnešní dvouhodinovky. A také další dvojice a ze stejného města. Od roku 2011 si říkají The Bluestones a loni vydali čtvrtou desku Metro. Vybíráme z ní věc nazvanou Come Apart.

Fakt to není záměr, ale tohle byla další kanadská parta v dnešním vydání Express Reč, respektive v jeho finálovém bloku. Tahle, si říká Bleaker, je upsaná labelu Roadrunner a tento měsíc si vyšla novinka Elephant. Přinesla i nám ji nabídnutou skladbu Feel It Again. Anglickou trojku Deem Up Happy máme rádi, protože je důkazem, že i na ostrovech umí hrát blues do strun. Venku mají čtvrtou desku a naší pozornosti samozřejmě nemohla ujít. Dáme si single Power Games.

Royal Blood a jejich nové věci z vysílání Express FM znáte, my ji zařadili pro formu, protože se nám líbí, že po několika letech a pár vydaných deskách se Royal Blood vrací ke svým začátkům a z něj zatraceně dobře. Swallow the Bomb byl předposlední hudební příspěvek, ten poslední už bude jenom jakési hudební rozloučení. Přátelé, kamarádi, 874. díl Express Edge Team to končí. Připravili ho pro vás klasicky Petr s Pepou, kteří vám přejí krásné dny a dostatek kvalitní hudby. S novou hudební várkou tu budeme zpět opět za týden, to znamená ve středu v 9 večer, pokud nestíháte, v pondělí od 10 večer vysíláme reprízu. Kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba, hudba, na prvním místě.
4: Máte to rádi tvrdý?
3: Laďte každou středu Express Edge.
2: Express Edge.
3: Na Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Mariah Carey se už několik týdnů psychicky připravovala na to, že přijde o rekord, co se týká prvního místa amerického Billboardu. 22 týdnů se držela v topu s vánoční odrhávačkou All I Want For Christmas Is You. Rekord padl a královnou je country zpěvačka Ella Langley s nahrávkou Choosing Texas. Fanoušci Taylor Swift se dočkali. Po sérii nejasných nápověd přišla zpráva, že už v pátek vyjde její nový song Patient Zero. Ostatní muzikanti asi příliš rádi nejsou. Kdo má termínovou kolizi s Taylor Swift, co se týká novinek, je předem odsouzen k neúspěchu. Americký kongres oficiálně schválil zákon o hudební turistice. Jehož cílem je formálně etablovat hudbu jako klíčový pilíř turistického ruchu země a donutit federální vládu aktivně propagovat americká hudební místa, festivaly a města mezinárodním cestovatelům. Tato strategie se zaměří na marketing amerických měst s hudebním dědictvím, například Nashville, Memphis, Detroit, New Orleans, Chicago, Austin a další. A to spolu s ekosystémem koncertních festivalových podniků v zemi, od Coachelly a Altra až po kluby a ikonická historická místa.
0: Express FM.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Music. First. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Hudba na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Mariah Carey se už několik týdnů psychicky připravovala na to, že přijde o rekord, co se týká prvního místa amerického Billboardu. 22 týdnů se držela v topu s vánoční odrhovačkou All I Want For Christmas Is You. Rekord padl a královnou je country zpěvačka Ella Langley s nahrávkou Choosing Texas. Fanoušci Taylor Swift se dočkali. Po sérii nejasných nápověd přišla zpráva, že už v pátek vyjde její nový song Patient Zero. Ostatní muzikanti asi příliš rádi nejsou. Kdo má termínovou kolizi s Taylor Swift, co se týká novinek, je předem odsouzen k neúspěchu. Americký kongres oficiálně schválil zákon o hudební turistice. Jehož cílem je formálně etablovat hudbu jako klíčový pilíř turistického ruchu země a donutit federální vládu aktivně propagovat americká hudební místa, festivaly a města mezinárodním cestovatelům. Tato strategie se zaměří na marketing amerických měst s hudebním dědictvím, například Nashville, Memphis, Detroit, New Orleans, Chicago, Austin a další. A to spolu s ekosystémem koncertních festivalových podniků v zemi, od Coachelly a Altra až po kluby a ikonická historická místa.
2: Express FM.